0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.

všechno, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

sercem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

zima už se blíží od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

přešla v nenávist. Muž se jako pára rozplynul, hořký pocit po něm vyvanul.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Rádio Český Blaník.
2: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cejch očekávání. Uprostřed šilenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
1: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
4: České písničky, které máte rádi.
5: Český Blaník.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit. Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Český Blaník.
5: To je Blaníček.

0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.

0: proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
1: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Český blaník.
5: České písničky, které máte rádi.

0: padá.
1: Tak si něco přej.
0: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
1: Tak to se mi to přání splnilo.
0: Cože?
1: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
0: No tak, toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
4: MM Reality. Již 20 let nám svěřujete prodej svých nemovitostí a my jich za tu dobu prodali přes 210 tisíc. Proto jsme nejdůvěryhodnější značkou již 8 let. Proto i vám prodáme bezpečně, rychle a za nejvíc. Přijďte za námi na pobočku v Praze do ulice Pod dvorem. MM Reality. Bezpečně, rychle, za nejvíc.
5: Český Blaník.
6: To jsou

0: šestá hodina klepe na dveře, vy posloucháte rádio Český Blaník a za chvíli tu budou Iveta Bartošová. Dále to bude skupina Divoký byl. A nebo ta, co slaví, tedy Tereza od Valdy Matušky.
1: Terezo, přečti si Terezo.
0: České písničky, které máte rádi, tady u nás.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čechy, Morava, Slezsko, tady všude očekávejte jasno až polojasno, odpoledne místy spíš oblačno. Teploty do 17 stupňů, na horách to budou teploty okolo 9, na Šumavě do 13.
3: Audiotéka slaví 15 let a právě dnes má pro vás tisíce audioknih jen za 199 korun. Nezmeškejte audioknižní bestsellery i novinky na Audiotéce za dnešní jedinečnou cenu 199 korun. Vyberte si právě teď na audiotéka.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz.
6: Starnet internet.
7: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
8: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
9: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Český premiér Andrej Babiš je považován za významného spojence v Evropské unii, a to při prosazování zájmu jednotlivých národů a změně směřování evropské politiky ve prospěch občanů. Včera to prohlásila kandidátka na francouzskou prezidentku Marine Le Penová. Ta zároveň na síti X připojila fotografie z jejich společného jednání. Pro nové připojení k elektrické síti je nutné podepsat dodatek a na to už zbývá už jen čas do začátku listopadu. Provést to musí ti, kteří mají sjednané, ale dosud nerealizované připojení k elektrické síti. Kdo dodatek do té doby neuzavře, nebude mít zařízení připojené, o smlouvu i rezervovanou kapacitu přijde. V Česku roste potřeba specializovaných sociálních služeb pro lidi s autismem a kombinovaným postižením. V Liberci proto vzniká nové centrum denních služeb Kompas. A co klientům do 15 let nabídne, to dodává mluvčí radnice Jana Kudymová.
12: Podporu při rozvoji samostatnosti i smysluplném trávení času. Centrum se veřejnosti představí v pátek 16. října během dne otevřených dveří.
11: Akce potrvá od 2 do 6, centrum se dočká slavnostního otevření ve 3 hodiny. Hokejisté Plzně zůstávají v lize mistrů dál 100%, a to i po posledním 6. utkání v základní fázi. Na její závěr vyhráli na ledě finského celku Saipa 6-3. Postup vybojoval také Liberec, který zvítězil v Davosu 2-0. Bílí Tigři si po úvodních dvou porážkách bez bodového zisku připsali čtvrtou výhru za sebou. Už dříve se zajistili postup i Pardubice. Tolik zprávy na Českém Blaníku. A teď s vámi bude Martin Císař. Hezké ráno, Martin.
0: Hezké ráno tobě, hezké ráno všem posluchačům. Tohle už je Petr Kotvalt a já přeji krásný dobrý den. Je 15. října a teď přesně 6 hodin 3 minuty.
10: Rádio Český Blaník.
2: České písně.

Například východ slunce a vítr ve větvích. Tam nebyl písem tichou, jak padající

Vamos saber se a ti compensar. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: traje. Sí.
1: České ráno?
2: Na českém Blaníku.

Dobré ráno, pohled na hodiny, máme 7:15. Tady u nás na vlnách rádia Český Baník letí gratulace právě dnes všem. Tereza mají svátek, dámy, moc hezky si to užijte. Linda Rybová, známá česká herečka, 51. narozeniny, také přejeme všechno nej. A když tedy Terezy slaví, tak jsem si tady připravil jednu krásnou českou písničku. A kdože to zaspívá? Tak to je víc než jasné. Už roky je to skvělý Valdemar Matuška. Ta je pro vás, dámy.

0: To byla skupina Divoký Bill a písnička Síť. Vy posloucháte rádio Český Blaník a tohle je ten čas, kdy představujeme nové plemeno psa. Ano, v tomto týdnu tedy nové, tohle plemeno už je staré hodně, hodně let, nicméně nového představujeme v tomto týdnu tady u nás na Blaníku. Takový baset má srst hladkou, krátkou a přiléhavou. Když se na vás baset podívá, tak si myslíte, že je smutný, protože jeho oči jsou takové trošku propadlé, má tady takový ty lalůčky a konec konců pořád na něm plandá strašně kůže. A říkáte si, to je asi nějaká genetická vada. Ne, naopak, to je právě tím, že je vysoce ušlechtilý. Jo, jo, je to tak a volná kůže je naopak velice žádoucí. A jaké nejčastěji má baset zbarvení? Tak je to černobílo-hnědá, tedy trikolora, a nebo také citronovo-bílá, dvoubarevná. Avšak jiné zbarvení běžné u honičů je přístupné. Takže máte možnost, že se stane i nějaká jiná barevná varianta, ale je to skutečně velice vzácné. Kdo tohohle psa rozhodně měl svého času, tak to byl známý inspektor Colombo. Pamatujete Colombo, jak chodil s tím basetem vždycky? Ale zvláštní bylo, že ten baset nikdy neměl jméno. Vlastně inspektor Colombo mu říkal pes. Tedy to bylo jeho jméno. A kdo dneska slaví, tak je to pes, který se jmenuje Alan. Tak všem Alanům jen to nejlepší. Jo a ještě něco inspektor chtěl dodat.
1: No, ještě něco, pane.
2: Ano?
1: Kdyby vás to neobtěžovalo, moje žena by si moc přála váš autogram.
2: No ovšem, poručíku. Jak se jmenuje?
1: Paní Colombová.
0: Jak jinak. Já vám přeji hezké ráno za chvíli se skupinou Krištof nebo Jirkou Štědroněm.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na... No, hodná holka.
9: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
10: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
11: Revoluční matrace z Revoluční. Jsme tu téměř 30 let, profesionální přístup a tisíce spokojených zákazníků. České ortopedické matrace, postele z masivu, odvoz v staré, matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Matrace Matex, Revoluční 28, Praha 1, nebo matex.cz.
12: Zahradnictví Jevany vás očekává. Nevíte, co darovat? Darujte radost, která poroste. Dárkový poukaz do zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity potěší každého milovníka zahrad. Obdarovaný si sám vybere rostliny, které mu udělají největší radost. Praktický dárek pro každou příležitost, který pokvete ještě dlouho po předání. Dárkové poukazy v zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity. lesy.czu.cz.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
15: Český Blaník.
16: Český Blaník.
17: Český Blaník.

0: 6. hodina, 37. minuta, posloucháte rádio Český Blaník, já vám přeji krásné dobré ráno. Další písničky budou hezké české, ale pozor i slovenské. Nabídnu slovenskou skupinu No Name, bude tu písnička prvá, ale ještě předtím přijde Iveta Bartošová a O lásce. A o počasí, tak o tom nám teď víc řekne Vojtěch Umlouv.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Vojto, přeji krásné čtvrteční ráno do Českého hydrometeorologického ústavu a ptám se rovnou na to, jaké to ráno je.
2: Dobré ráno vám i posluchačům. Aktuálně nám převažuje spíše velká oblačnost, srážky se ale nevyskytují. Co se vyskytuje, jsou mlhy, i když jen ojediněle, jedná se hlavně o oblast východní Moravy a i západní poloviny Čech. No a navzdory spíše oblačnější obloze je dnešní ráno. Chladné teploty vzduchu klesly nejčastěji k 6 až 1 stupni Celsia na horách a ojediněle i ve středních polohách slabě mrzne. Nejnižší teplota je zatím na Kvildě Perle pod minus 5,5 stupně. Mimo horské polohy například v Králíkách, v Pardubickém kraji nebo v Velkém Chvojně, v Ústeckém kraji, tam je minus 1 stupeň.
0: To je tedy aktuální stav, jaký dnešek bude?
2: Ve zbytku dne čekáme spíše oblačnější oblohu, tedy polojasno až oblačno, to znamená, že občas oblaky prosvítí slunce, denní teploty zamíří k 12 až 17 stupňům Celsia. Nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách budou kolem 9 na Šumavě, ale výrazně tepleji až 13 stupňů.
0: Tak bezva, díky moc, mějte se hezky.
2: Také děkuji, hezký den.
1: Pohodový podzim
3: s Českým Blaníkem.

0: Dobré ráno, tady je Český Blaník a s vámi je Martin. Věděli jste, že v České republice pořád ještě existují pastevci? Proč je to pro krajinu zásadní, aby pastevci existovali? To nám vysvětlí ředitel správy chráněné krajinné oblasti Tomáš Pecker.
1: Protože krajina českého lesa byla po staletí formována lidskou činností a vlastně odsunem původního obyvatelstva, vznikem železné opony a následně vyhlášením chráněné krajinné oblasti. Už se do té oblasti lidi nikdy nevrátili, ale pro tu krajinu je stěžejní, aby vlastně nějakým způsobem ta činnost, která tam dlouhodobě probíhala, pokračovala a ty cená stanoviště byla udržována touhle formou.
0: Já ještě doplním, že tedy tuhletu akci můžete zažít pouze v Českém lese. Tam ti pastevci skutečně stále fungují. Také zdravíme a tady u nás si dáme další pohodové české písničky pro vás. Janek Ledecký a jeho pěkná, pěkná, pěkná, tak pěkné ranko.
2: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Pepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
9: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
10: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
11: Na tisknu levně.cz máme dopravu zdarma a platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
12: Nečekejte, akce platí pouze tento měsíc.
11: Tak mrkněte na
13: tisknu levně.cz.
14: Náplně hned. Když potřebujete brýle, tak
15: Pop Optik.
14: Když kontaktní čočky, tak
15: Pop Optik.
14: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
15: Pop Optik.
14: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
15: Pop Optik.
14: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
16: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
17: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
18: Rádio Český Blaník.

0: Bude 7 hodin a vy jste si pustili Rádio Český Blaník. Krásný dobrý den, je tu nový den, 15. říjnový je čtvrtek a já vám přeji krásné vstávání s českou písničkou, jak jinak, za chvíli Petr Kolář. Najednou ti dojde, že se chováš jak ten blázen. Taky skupina Turbo. Proč vás překáží láska v pasách? A nebo Dalibor Janda, snad jsem si jí měl všímat víc. Snad jsem si měl všímat víc. Tady na Blaníku, na tom českém, hrajeme české písničky, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Obloha jasná až polojasná, odpoledne spíš oblačná a teploty, které vystoupí na 14 až 18 stupňů Celsia, takže poměrně krásný den a pršet dnes určitě nebude.
1: Za volantem s Českým Blaníkem.
2: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Na dálnici D4 v koloně na 12. kilometru směrem s Příbrami na Prahu vyšetřuje policie bouračku dvou osobních aut. Očekávejte tu komplikace, kolona navíc bude narůstat. Na Pražském okruhu na 26. kilometru za odbočkou k letišti směrem od Chomutova jsou v sobě taky dva osobáky. I tady se zdržíte, v koloně budete poskakovat víc než 5 kilometrů. Podíváme se i mimo dálnice. Na Náchodsku mezi Újezdcem a Hořičkami zasahují záchranáři u bouračky osobního auta. Se zvýšenou opatrností projedete a bouračka je i na Chebsku. V Pomezí nad Ohří bouralo se na místní silnici. Osobní auto tu narazilo do dopravního značení. I tady buďte velmi pozorní.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
3: Gravitrax Spider-Man!
4: Stavěj dráhy se svým hrdinou!
3: Když stavebnice, tak Mironet!
4: Klikni dvakrát!
5: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
6: Máme pro vás bezva plán.
5: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
6: První, druhý, klidně třetí.
5: Máme i skluzavky pro malé děti.
6: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
5: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
6: Aquapalace Praha.
5: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
8: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
2: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Zemědělci můžou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Z Evropské rezervy získají 264 miliony korun a tyto peníze doplní Česko z národních zdrojů. Kompenzace jim má pomoci zvládnout rostoucí náklady. Žádosti bude přijímat Státní zemědělský intervenční fond do konce října. Česká armáda byla v uplynulých desetiletích dlouho podfinancována. Následky tak nejde podle nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče napravit za pár let. Prohlásil také, že výdaje na obranu ve výši 2% HDP na to stačit nebudou. Pražská voda bude pod ještě přísnější kontrolou. V Podolí začal fungovat nový komplex laboratoří, který dokáže díky moderním technologiím odhalit některá rizika mnohem rychleji než dosud. Jak je to možné, řekne mluvčí města Vít Hofman.
9: Rutině se tu například využívá metoda PCR, která dokáže velmi rychle odhalit přítomnost bakterií a virů ve vodě. Laboratoře navíc využívají také umělou inteligenci a strojové učení, které pomáhají vyhodnocovat velké množství vzorků a odhalovat i drobné změny v kvalitě vody.
2: Laboratoře PVK ručně zpracují víc než 50 tisíc vzorků. Na Slovensku řeší další incident ve škole. 18-letý student tam na učitele vytáhl nůž a vyhrožoval mu smrtí. Došlo k tomu ve Velkých Kapušanech na východě Slovenska. Policie ho obvinila z nebezpečného vyhrožování se zbraní a prokuratura pro něj navrhla vazbu. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Marti, je to tvoje.
0: Děkuji, přeji krásné ráno, posloucháte Český Blaník a jsou 4 minuty po 7. Tohle už je Dalibor Janda a za chvíli písnička dne.

0: českém Blaníku.
1: A je to tady dnešní písnička dne. Nedvědi jsou hvězdí jisker. Jak to s ní je s touhle písní? To ví František Nedvěd.
2: Souhvězdí jisker je vlastně takový hodnocení života, podle mýho. Tam, kde se promítá to, co bylo dobrý v životě, a to, co bylo špatný, co se kde člověk mohl naučit, jak Honza tam napsal, že tu knihu těch krásných myšlenek a to, co mu vlastně ten život od těch kamarádů dal, že si to vzal k srdci a že to je vlastně pravda, že to je život. A když někdo vstal a začal vyprávět své příběhy, tak všichni koukali, co se bude dít a koukají ke hvězdám. Tak je to takový docela velmi povedený text i muzika. To se Honzovi fakt povedlo.
0: Písnička dne
3: na českém Blaníku.
4: Až mi jednou vyrazí z nemeckýho depa černý vlak, naloží mi na vagóny

0: 4 minuty a bude 7:30. Posloucháte rádio Český Blaník. Od mikrofonu krásné české ráno přeje také Martin Císař a za malou chvíli to bude i Vojtěch Umlau. S meteorologem se podíváme na to, jaké nás čeká právě dnes počasí a jak je po ránu aktuálně. Budeme hrát česky i slovensky, za chvíli kočka skupiny Elán, anebo vyznání a Petr Kolář. Hezké ráno, pěkný celý den.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Máš u sebe korunu?
4: Na co?
3: Na novou vanu ze Senesy.
4: Odkud?
3: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 179,90.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na firmanazážitky.cz.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
13: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
14: Podzim na Klínovci je ve znamení trailu. Trail park Klínovec je v provozu až do konce října. Čeká vás pořádná dávka zábavy pro celou rodinu. Vyrazte na kolo, užijte si 30 km flow trailu, vyjďte lanovkou na vrchol a užijte si parádní den na Klínovci. Ať už jste začátečníci nebo zkušení bajkeři, v trail parku Klínovec si každý najde to svoje. Zažijte kolo jinak. Aktuálně otevírací doba na trailpark.cz.
15: Hleno. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
16: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
17: A také v digitální síti DAB.
16: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
17: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
16: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.
18: Český Blaník.
17: Český Blaník.

0: 7 hodin 37 minut, informace o počasí jsou tu.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jak se po ránu obléci, jaké panuje počasí, to ví Vojtěch Umlau. Hezké ráno, Vojto.
2: Dobré ráno vám i posluchačům. Aktuálně nám převažuje spíše velká oblačnost, srážky se ale nevyskytují. Co se vyskytuje, jsou mlhy, i když jen ojediněle, jedná se hlavně o oblast východní Moravy a i západní poloviny Čech. No a navzdory spíše oblačnější obloze je dnešní ráno chladné, teploty vzduchu klesly nejčastěji k 6 až 1 stupni Celsia. Na horách a ojediněle i ve středních polohách slabě mrzne. Nejnižší teplota je zatím na Kvildě Perle pod minus 5,5 stupně. Mimo horské polohy například v Králíkách, v Pardubickém kraji nebo v Velkém Chvojně, v Ústeckém kraji, tam je minus 1 stupeň.
0: Co dnešek, jaký bude?
2: Ve zbytku dne čekáme píše oblačnější oblohu, tedy polojasno až oblačno, to znamená, že občas oblaky prosvítí slunce, denní teploty zamíří k 12 až 17 stupňům Celsia. Nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách budou kolem 9 na Šumavě, ale výrazně tepleji až 13 stupňů.
0: Tak děkuju moc a mějte se skvěle.
2: Také děkuji, hezký den.
1: Radio Český Blaník.

0: Otta Baláš, Bára Basiková, písnička Jesus. Vy posloucháte rádio Český Blaník, České ráno s Martinem, za malou chvíli už Jelena všude zdejší. A pozor, po 8. hodině to může být písnička, kterou vyberete vy, naši posluchači. Jedinečná volba je na vás právě teď. WhatsApp Českého Blaníku je k dispozici 720 83 63 07. Bude to hlasovka, anebo nám pošlete zprávu. Je to na vás, těším se na to. Za chvíli dál české písničky tady u nás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tím neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů, stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
8: Přímo bych chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je Chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
10: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
11: Herna u dětka, spouštíme další světové herní novinky. Herna u dětka.cz.
12: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vniknout závislost. Zákaz účastí na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
13: Nemůžete přece zastavit dopravu.
14: Že nemůžu? Tak se dívejte.
13: Dáma na kolejích. Hudební komedie v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
15: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět odevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repono, jo.
16: No já jsem úplně vrosenej. Takovej pořád jsme v garáži ještě neměli.
15: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
16: Cože?
15: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponio. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponio.cz.
5: Český Blaník.

0: Summer Issa za půl minutky, už celá tedy 8 hodina. Za chvíli věnování Lenky Filipové. Na českém Blaníku již Šňůry a Krištof. Že chci být tvým matjákem, když směr ztratí. A nebo Michal David a Decibely lásky. České písničky, které máte rádi, hrajeme tady u nás.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: Čechy, Morava, Slezsko, oblačno až polojasno a teploty dnes do 17, místy do 18 stupňů. Zítra ještě teplej, tam bude až 19. Dnes by po celý den pršet nemělo. Jak to vypadá na silnicích?
2: Za volantem.
1: S českým Blaníkem.
3: Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Dopravní nehoda dvou osobních aut se vyšetřuje na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1. Bouralo se na 29. kilometru u Ruzině. Ztratíte okolo 10 minut. Komplikace hlásí i D4. Kolonu kvůli dopravnímu omezení očekávejte mezi 13. a 9. kilometrem směr Praha. V této koloně se navíc stala i dopravní nehoda. Bouralo se na kilometru 12. A na Praze východ ve Staré Boleslavi na kruhovém objezdu před nájezdem na D10 blokuje provoz poruchané osobní auto. Očekávejte tu silný provoz a počítejte i s kolonou.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
7: A dost barvy.
8: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
7: Mícháme i barevné omítky.
8: Akce platí do konce prosince.
7: Navštivte a dost barvy a jste v pohodě.
9: Říkají jim medové matrace z propolisu. A já už vím proč.
10: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídaň.
11: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz drží vás, když spíte.
12: Zprávy na českém Blaníku.
3: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Před námi je druhé kolo senátních voleb. Proběhne ve 22 senátních volebních obvodech, ve kterých žádný z kandidátů nezískal v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů. Volební místnosti se otevřou už zítra ve 14:00 a tentokrát budou lístky i obálky přímo tam. Do schránek jako v prvním kole nedorazí. Policie v Plzni obvinila teprve 17-letého mladíka z pokusu vraždy. Je z Tachovska, kde už měl také problémy. V Plzni nyní u velkého boleveckého rybníka bezdůvodně nožem bodnul na hudilou běžkyni. Ta s vážným zraněním skončila v nemocnici. Údajně si chtěl zkusit, jaké to je někomu ublížit. Kvůli nízkému věku mu hrozí maximálně 10 let. Praha se na několik dní promění v galerii pod širým nebem. Už dnes totiž startuje 14. ročník Signál festivalu, který propojuje historické památky s moderním uměním a světelnými technologiemi. A program přibližuje PR manažerka Tereza Lišková.
13: Mezi hlavní lákadla patří nová festivalová trasa v Dejvicích, monumentální světelná instalace amerického umělce Jima Campbella, dva videomappingy a nebo vůbec první studentská zóna v historii festivalu. Návštěvníci se mohou těšit také na doprovodný program, včetně konference Signál Forum a akcí v galerii Signal Space.
3: Signál Festival potrvá v Praze do neděle. Tenistka Karolína Muchová skončila ve Wuhanu v osmifinále. Ve třetím kole podlehla Rusce Diani Schneiderové 5-7 a 3-6. Pro Muchovou znamená porážka komplikaci v boji o první účast na turnaji mistryň. Tolik zprávy na českém Blaníku a opět pokračuje Martin Císař.
0: Jsem tu a přeji krásné ráno, 4 minuty po 8.
12: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Michal David a písnička Decibely lásky právě teď v českém ránu na rádiu Český Blaník. Za chvíli taky písnička na vaše přání, tak co, jaká to bude, už jste vybrali? 720-83-63-07, to je jediná a správná linka k nám do studia. Ano, to je WhatsApp Českého Blaníku, bude to hlasovka anebo zpráva, to už nechám za vás. V každém případě písničku vyberte.

0: Další česká paráda, Michal Tučný, Tomáš Linka, El Paso.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Napsal nám Rostě, zítra má narozeniny, dnes má svátek. Moje milá Tereza, Teresko, přeji ti všechno jen to nejlepší a posílám tvou oblíbenou Vanstovku a písničku Naha. Tak Vanstovy věci posílám rád, za chvíli i Marcelu Holanovou nebo skupinu Krištof.
2: Písnička na přání.
1: Na Českém Blaníku.
3: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše tělo.

0: Za 4 minuty máme 8:30, tohle byla skupina Krištof a Šňury. Tak jaký bude osud vysílače v Liblicích? Půjde dnes v 10 hodin dopoledne k zemi, anebo ne? Tak na tyhle informace se podíváme a také trošku zaspomínáme, jak to všechno vzniklo právě v Liblicích u Českého Brodu. A dál si budeme hrát skupinu Divokej Bill a písničku Čmelák a jednu slovenskou přidá Adam Ďurica Zatancuj si se mnou. Na tu se teda popravdě řečeno hodně těším. A pak se podíváme i na počasí s Vojtou Umlaufem. Jaký bude dnešní den, dozvíte se zhruba za 10 minut.
1: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
4: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
3: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
4: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
3: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
4: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
3: Farma Vraňany, originál, který pozná chutí.
5: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné a hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jk+.cz.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
7: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
8: Stromky, ovocné stromky.
9: Ty nejlepší ovocné stromky koupíte od 15. října v zahradnictví Trávníček, v Milevsku a v Čimelicích. Zároveň se podíváte na výstavu krásných českých jablíček. Takže nejlepší ovocné stromky má zahradnictví Trávníček v Milevsku a v Čimelicích.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
11: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Adam Ďurica, zatancuj si so mnou právě teď na vlnách Českého Blaníku 7,5 minuty po půl deváté.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A do vysílání se hlásí meteorolog Vojtěch Umlau. Vojto, já zdravím a ptám se na to, jaký dnešní den bude.
2: Ve zbytku dne čekáme spíše oblačnější oblohu, tedy polojasno až oblačno, to znamená, že občas oblaky prosvítí slunce. Denní teploty zamíří k 12 až 17 stupňům Celsia. Nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách budou kolem 9 na Šumavě, ale výrazně tepleji až 13 stupňů.
0: Tak jo, díky za informace a přeji krásné ranko.
2: Také děkuji, hezký den.
1: České ráno.
3: Na Českém Blaníku.
2: Také děkuji, hezký den.

zavřu oči, cítím starý časy, tvář ti zakrývali jenom vlasy, vůně naději a levných cigár.

0: je 15. října a tohle datum se pravděpodobně zapíše do historie. Přežije nebo nepřežije dnešek, záleží na počasí. Vysílač v Liblicích u Českého Brodu patřil k dominantě Českobrodska a stále ještě patří. Vidět je například z okolí Hradce Králové nebo z jihovýchodu Prahy. Dominanta je vysoká 355 metrů. To taková Eiffelovka ve Francii v Paříži, ta je nižší o 25 metrů. Pojďme si teď připomenout rok, kdy se stavěl právě tento vysílač v Liblicích. Byl to rok 1975.
1: Tyto závěry byly použity v projektu anténního systému. Na grafu pokrytí Čech elektromagnetickým polem vidíme, jak se poslech vysílače Liblice zlepší tím, že se denní dosah rozšíří až k hranicím Moravy a Slovenska a noční dosah se rozšíří až za Olomouc a Brno. Hlavním projektantem rekonstrukce vysílacího střediska Liblice a zpracovatelem projektu anténního systému je inženýr Karel Lísal.
2: Nový anténní systém se skládá ze dvou stožárů samostatně stojících, kotvených, s lanovými konstrukcemi jako zářícími prvky. Situování stožáru na staveništi bylo podmíněno radioelektrickými požadavky, které stanovily, že se jedná o směrový anténní systém.
0: V tehdejším Československu se z něj šířil především program Rádia Praha, tedy dnešní veřejnoprávní dvojky. Příběh dnes pravděpodobně dopoledne skončí. Odstřel podle některých informací proběhne dnes dopoledne v 10 hodin. Mnozí z vás například na Facebooku vzpomínají. Jitka nám napsala, bydlím v Kostelci už 45. rokem a tyhle dvě holky mě svítily do úterka, každý den v pokojíčku, když jsem byla malá holka a potom i mým dětem. Tomáš napsal, vždy, když jsem se blížil domů z cest, už z dálky z několika desítek kilometrů na mě očkem pomrkával vysílač v Liblicích. Bude se mi stýskat, šel se mnou životem, škoda, že nebyl zachráněn. No nic se nedá dělat, příběh končí, teď už budeme jen čekat na signál, kdy krajina mého dětství bude trošku jiná.

0: pořádně za to zatáhněte a už to pojede.
1: Tak tedy dobře, tak ve jménu Boží.
0: No pořádně za to vente. 3, 2.
2: Padá.
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Šéfe, došel matroš.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
9: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
10: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
11: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na securit.cz.
12: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
13: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
14: Český Blaník.
15: To je Blaníček.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát,

řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát.

0: Řekni, kde ty kytky jsou. Tak to byla krásná písnička od Marušky Rotrové, která právě doznívá. Je tu 9. hodina, s vámi už je Veronika Rážová a co pro vás chystám? Třeba činasky. Zkaz v lahvi nám pošle Lucka Vondráčková. A jako hurikán se přiřítí Dalibor Janda. Tak doufejme, že na hurikán to nebude. Pojďme se podívat, jaké počasí nás tedy čeká.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes to vůbec nevypadá špatně, bude polojasno až oblačno. Pozor, teď ještě ojediněle můžete narazit na mlhy, takže pokud usedáte za volant, tak opatrně. No a teploty se budou pohybovat mezi 12 až 17 stupni Celsia. Na horách kolem 9, na Šumavě 13. Tak krásný den s Českým Blaníkem.
2: Praho z Bystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma. Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky, rychlé a kvalitní, nově v Praze.
3: www.hotovky.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Já jsem nevinný.
7: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
8: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
9: Bacha, Benka.
8: Z vězeňského prostředí.
10: Tady všechno všech. Tady kolko z jasný more.
8: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
11: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
12: Zprávy na Českém Blaníku.
13: Hezké dopoledne přeje David Račák. Poslanci by dnes mohli zahájit debatu o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. V úvodu je také rozšíření trestného činu obchodování s lidmi o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Poslanci ale čekají zejména pravidelné interpelace na členy vlády. Děti musí být v bezpečí. Vláda proto schválila změny rodinného práva, které mají posílit jejich ochranu, když dojde k domácímu násilí. Nově se mají pravidla pro posuzování takových případů zpřísnit, pokračuje mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
14: Pokud se rodič dopustí násilí na dítěti, druhém rodiči nebo někom dalším, kdo s dítětem žije ve společné domácnosti, soud bude muset nově posoudit, zda takového rodiče nezbaví rodičovské odpovědnosti.
13: Tato odpovědnost zahrnuje například péči o zdraví a vývoj dítěte, jeho výchovu, vzdělání, ale především poskytnutí bezpečného zázemí. Kandidátka na francouzskou prezidentku Marine Le Penová označila premiéra Andreje Babiše za významného spojence v EU při prosazování zájmů jednotlivých národů. Na síti X připojila fotku ze společného jednání. Babiš se v Bruselu zúčastnil setkání skupiny Patrioti pro Evropu. No a fotbalisty Jablonce čeká na úvod hlavní fáze konferenční ligy jedna z nejtěžších možných výzev. Ve Freiburgu dnes změří síly s aktuálním lídrem německé nejvyšší soutěže a posledním finalistou Evropské ligy. Zápas začne v 21 hodin. To byly další zprávy. Přeju všem hezký den.
12: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné dopoledne, 9 hodin a 4 minuty. S vámi je Veronika Rážová. Za chviličku tu bude Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Nám donese další lahutku. Do té doby Vladimír Mišík, Vítě Vávra a nebo Dalibor Janda. Hurikán na Českém Blaníku.

0: dalšího parašutistu, samozřejmě s tandemovým seskokem, protože Adrián Košica ten seskok absolvoval ve věku pouhých 8 let a 8 dní. Bylo to z výšky 4000 metrů. Nejprve volným pádem rychlostí 160 km v hodině jednu minutu padal a pak 6 minut letěl na tom křídle. A my jsme rádi, že jsme tohohle statečního kluka zapsali do archivu Muzea rekordů.
1: Tak to tedy smekám, protože to chce nejenom odvahu. Krásný rekord, děkujeme moc, Pepíno, a těšíme se, co si pro nás přichystáš příště.
2: Co Čech, to rekordman na českém blaní.
1: Do té doby tu ale ještě odehrajeme spoustu českých písniček, které máte rádi, a tu a tam i třeba nějakou slovenskou, tak jako v případě Kristýny už za chviličku. Taky si dáme Činasky anebo Lucku Vondráčkovou. Vzkaz v lahvi na českém blaníku. Tak dobré dopoledne a krásný den.

0: A já vám zase budu hrát české písničky, které máte rádi, tak jako v případě téhle od Činasky, která vznikla už v roce 2002. Aby ne, kapela funguje dokonce už od roku 1987. A věděli jste, že původně se jmenovala úplně jinak Starý hadry. Nicméně v roce 1993 začali nahrávat své debutové album, album Činasky, a od té chvíle si tak začali i říkat. Tak to bylo něco málo o Činasky a my jedeme dál. Za chviličku Miraj, Petr Muk a nebo Petr Kotwald na českém Blaníku.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: Apple iPhone 17 256 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
1: Jupí! iPhone 17 teď dává největší smysl.
2: Když mobily, tak Mironet!
1: Klikni dvakrát!
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Pepo, vstávej.
7: Nemusím.
6: Pepo, už je 8, vstávej.
7: Nemusím.
6: Je pátek, Pepo.
7: Nemusím.
6: Musíš už jít.
7: Nemusím.
8: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
9: Zlato, co máš dneska v plánu?
10: No přece všechno.
11: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
12: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
12: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
13: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
13: House running.
14: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na
15: Firma na zážitky.cz.
16: Stromky, ovocné stromky.
17: Ty nejlepší ovocné stromky koupíte od 15. října v zahradnictví Trávníček, v Milevsku a v Čimelicích. Zároveň se podíváte na výstavu krásných českých jablíček. Takže nejlepší ovocné stromky má zahradnictví Trávníček v Milevsku a v Čimelicích.
18: Audiotéka slaví 15 let a právě dnes má pro vás tisíce audioknih jen za 199 korun. Nezmeškejte audioknižní bestsellery i novinky na Audiotéce za dnešní jedinečnou cenu 199 korun. Vyberte si právě teď na audiotéka.cz.
19: Rádio Český Blaník.
20: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
21: Jsem doktor Dam, na smutek léky mám.
19: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
20: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
22: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
19: Rádio Český Blaník.
20: České písničky, které máte rádi.
19: Rádio Český Blaník.

jen koukni na profil. A móda je mi fuk, a nejsem diskofil. Já frontu na pětník, nestojím před rájem. Už dávno jsem si zvyk, že mám jen pod nájem. Jsem obyčejnej kluk,

0: ač není diskofil.
1: Posloucháte Český Blaník, 9 hodin 44 minut k tomu. Pojďme se podívat do kalendáře. Dnes máme čtvrtek 15. října, takže kromě toho, že se nám blíží Vánoce, což si uvědomujeme den co den, tak dnešek je také světovým dnem mytí rukou. Pokud byste tento den chtěli uctít, tak možná je dobré jenom si tak zopakovat, co je důležité při mytí rukou. Tak ideálně si je mejte mýdlem a teplou vodou, která by měla mít 35 až 45 stupňů Celsia. A úplně optimální je, pokud si ruce vydržíte mít 20 až 30 vteřin. Celá procedura vám tedy zabere zhruba 40 až 60 vteřin, ale je to důležité, protože vlastně v rámci celosvětové iniciativy Světové zdravotnické organizace, která poukazuje na to, že když si mejete dobře ruce v jistých místech, tak můžete i zachránit životy, tak je dobré si uvědomit, že dodržovat těchto pár jednoduchých pravidel vůbec není na škodu. Pokud si ruce třeba nemáte možnost umýt pod tekoucí vodou a také mýdlem, tak pokud používáte alkoholovou dezinfekci, potom vězte, že přípravek by měl obsahovat aspoň 60% alkoholu. A pozor, neubíjet. Tak před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Nabídnu Mandraže, Marka Ztraceného a nebo taky Škvor, Síla starých vín. Už za chvíli na Českém Blaníku.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Máš u sebe korunu?
6: Na co?
5: Na novou vanu ze Senesy.
6: Odkud?
5: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
7: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
11: Tak nečekejte, jezděte!
12: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
13: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
14: Více na kopecký.cz.
15: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
16: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
17: Slíbil jsem ženě jen malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.praha.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.praha.cz.
18: Padá!
19: Tak si něco přej.
18: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
19: Tak to se mi to přání splnilo.
18: Cože?
19: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
18: No tak, toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
8: Proč mám Reponeo, No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
0: Rádio Český Blaník.
6: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
20: Asi do mě žít nebo
0: na kterých jsme vyrostli.
6: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Český Blaník.
6: To je Blaníček.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit častou tvář, teď to znám.

0: Do Františkových lázní jsme se podívali spolu se skupinou Mandraže a teď se podíváme, malinko nahlédneme do příští hodiny. Já vám prozradím, co vás tu čeká, tak hlavně české písničky, které máte rádi, ale to vy určitě víte, ale které, to nevíte. A já vám řeknu, že to bude třeba Michal David. Jen tak, jak se má, jenom právě tak tělo tyčí. Těšit se ale můžete i na kapelu Krištof a jejich Atentát.
1: Zas budem šťastný, tak prosím zhasni svět.
0: A zaspívat nám přijde i Alice Springs a bude to jízda.
2: Nechci trápení, nechci strach a pláč, chci se ti dívat do očí.
0: Tak zůstávejte s českým Blaníkem, protože to zase bude stát za to spousta českých písniček, které máte rádi.
3: Počasí na českém Blaníku.
0: A počasí to dnes vůbec taky nebude špatné. Naměříme až 17 stupňů Celsia s tím, že obloha většinou bude polojasná až zatažená. Ale nebojte, myslím si, že na to, že máme 15. října, jsou to skvělé výsledky. No a co se týče dalších dní, pojďme se podívat na to, jak bude dál. 6 až 1 stupeň Celsia, tak to jsou noční teploty, které nás čekají v noci na zítřek. No a zítra přes den očekávejte, že se teploty budou pohybovat dokonce až k 19 stupňům. Navíc bude polojasná až skoro jasná obloha, takže jestliže se dočkáme sluníčka, budeme mít pocit, jakože je skoro léto. Zkrátka babí léto pokračuje a my na českém Blaníku taky. Za chviličku zprávy a po nich další české písničky.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané od 700 gramů v Byla klubu za 59,90 a aktivní kefír v Byla klubu za 21,90. Byla, to dobré začíná u nás.
6: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
7: Hezké dopoledne přeje David Račák. O budoucím vedení je jasněji v 7 ze 13 krajských měst. Jednání po víkendových komunálních volbách zůstávají otevřená v Praze, Ostravě, Pardubicích, Jihlavě, Zlíně a Českých Budějovicích. Vládní hnutí ANO své vítězství proměnilo v účast v koalici zatím ve dvou městech ze 6. Praha se na několik dní promění v galerii pod širým nebem. Dnes začíná 14. ročník Signál festivalu, který propojuje historické památky s moderním uměním a světelnými technologiemi. Co mohou návštěvníci očekávat, přibližuje PR manažerka akce Tereza Lišková.
8: Mezi hlavní lákadla patří nová festivalová trasa v Dejvicích, monumentální světelná instalace amerického umělce Jima Campbella, dva videomappingy a nebo vůbec první studentská zóna v historii festivalu. Návštěvníci se mohou těšit také na vodní program, včetně konference Signal Forum a akcí v galerii Signal Space.
7: Akce potrvá do neděle 18. října. Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie budou jednat na dvoudenním summitu. Ten dnes začíná v Bruselu. Jednat budou o energiích, rozpočtu Ukrajině a migraci. Schůzky se má po celou dobu účastnit i ukrajinský prezident Zelenský. Česko bude zastupovat premiér Andrej Babiš. No a hokejisté Plzně zůstali v lize mistrů 100% i po posledním 6. utkání v základní fázi. Na její závěr vyhráli na ledě finského celku Saipa Lappeenranta 6-3. Postup vybojoval také Liberec, který zvítězil v Davosu 2-0. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
3: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne, 10 hodin a 4 minuty k tomu. Přeju vám krásný den a pěkný poslech českého Blaníku. Tady je Karel Gott, Září.

Ta a popílek přiletěl motýlek 17 let. Pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek ještě jsem neviděl, já ani svět.

nám z naší ulice auta a popílek, odletěl motýlek, 18 let. Bylo nám do smutku pro těch pár křidílek.

0: Nás má vedoucí skupiny multirobotických systémů na Fakultě elektrotechnické, pan Martin Saska.
1: My jsme vlastně vyvíjeli software, který z normálního dronu dokáže udělat chytrý létající robot, který pochopí prostředí, v kterém se pohybuje, pochopí jednotlivé objekty v tom prostředí, dokonce vyhodnotí vztahy mezi nimi, pochopí celou situaci. Konkrétní příklad může být prohledej prostředí a hledej člověka, který má červenou bundu a naposledy byl spatřen v blízkosti automobilu.
0: Tak to je tedy veliký pokrok, my moc gratulujeme a já ještě doplním, že tenhle nový systém výrazně snižuje náklady i nároky na obsluhu při záchranných operacích. Tak držíme palce, ať pomáhá co nejvíce a pojďme zpátky k českým písničkám. Před námi už jsou třeba kapela Krištof, Michal Tučný a Fešáci a nebo taky Honza Kalousek. Hvězdy se mění na Českém Blaníku.

Ani prach, ani prach, ani prach, tak, tak, tak, tak.

0: horký čaj a k tomu pohled na barevné koruny stromů.
1: Pohodový podzim s českým Blaníkem.

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byla kapela Kryštof a jejich Atentát. Možná, že pokud máte rádi kapelu Kryštof a Richarda Krajča, tak budete šťastní, až vyrazíte opět na jeho koncert. Ten se bude konat 29. května příštího roku a bude to koncert s názvem Richard Krajčo 50, kterým Richard, tak řekla bych symbolicky, oslaví své 50. narozeniny. Vzhledem k tomu, že kapela Kryštof si dává pauzu, tak si myslím, že není divu, že opravdu o vstupenky je enormní zájem. Takže pokud máte chuť vyrazit 29. května na Richarda, tak potom vězte, že O2 Arena bude praskat ve švech, tak byste neměli příliš dlouho otálet, protože v některých předprodejích jsou vstupenky už rozebrány. Před námi už jsou další české písničky. Za chviličku nabídnu Moniku Absolonovou a nebo Alici Springs.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme Pražská policie.
4: Mirečku, podejte mi gumu.
5: Já jsem Aditek, pane profesore. To máte gumové těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky. Prostě jednička ve výrobě těsnění.
4: No tak si vás píši.
6: Pane profesore, a co je to ten Aditek?
4: Ale o tom se už čtvrt hodinu hovoříme. Aditek jako guma. Aditek těsní hned. Aditek CZ.
7: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
8: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky. Lomy Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov vyhlašují do konce roku 2026 akci nadrcené certifikované kamenivo. A právě teď využijte akce na frakce. Na lomech Mladovice a Štileček nabízíme frakce 4,8 za 475 korun za tunu bez DPH a 0,32 mimo normu za 65 korun za tunu bez DPH. Lomy Štileček a Mladovice, náš kámen, vaše jistota. Bez BNCZ.
9: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
10: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
11: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
12: Český Blaník.
13: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
12: Ty, které se budou zpívat i za 20 let.

0: Eláni na českém Blaníku, Čava neblázni, krátce po 10:45 a už se nám blíží ten okamžik, kdy někomu z vás udělám radost písničkou, tak si pojďte taky napsat 720 836 3007. Pokud jste nám třeba nikdy o písničku na přání nepsali, pak já jenom prozradím, že je to velice jednoduché, buď to můžete psát klasické textové zprávy a nebo využít WhatsAppové aplikace, tam můžete psát jak textovky, tak taky posílat hlasovky, tak je už to na vás, jakou variantu si vyberete. Já se moc těším, co vyberete a taky komu to budeme posílat. To všechno mi tam napište nebo nahrejte a já ještě prozradím, že písnička na přání to bude za půl hodiny. 720 836 307. To je číslo vašich splněných písničkových přání.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
5: Zbláznili jste se?
6: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
8: Natisknu levně CZ. Máme dopravu zdarma. A platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
9: Nečekejte. Akce platí pouze tento měsíc.
8: Tak mrkněte na
10: Tisknu levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
15: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
16: Co Čech, to rekordman.
17: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
16: Pojďte si s námi o nich povídat.
17: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
16: Co Čech, to rekordman.
17: Na českém Blaníku. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
16: Český Blaník.

0: Tereza Kendlová a Schody z nebe na Českém Blaníku. Tereska má za sebou čerstvě svůj obrovský koncert v pražském Fóru Karlín, kterým oslavila své čtyřicetiny a oslavila je velkolepě. Tak my ještě jednou gratulujeme a pojďme se teď podívat, co nás čeká, kromě Terezy Kernlové na Českém Blaníku. Hlavně další české písničky, které máte rádi. Jedna dokonce podle vás, tedy písnička na přání. No a co jsme vybrali my? Třeba Ivetu Bartošovou. Nebo Davida Dejla, Akorát. Akorát chci být to, jak dost mou. A taky kapelu Lucie a Skamenělý dítě. Skamenělý dítě. Za chvilku zprávy, taky si dáme aktuální dopravní informace, ale ještě předtím pojďme se podívat na oblohu.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešek bude pěkný, příjemně teplý. Očekávejte, že teploty se mohou místy vyhoupnout až k 18 stupňům Celsia. Meteorologové slibují, že dnešní obloha bude většinou oblačná až polojasná. Večer v Čechách místy i skoro jasná. Co se týče noci, tak tam očekávejte razantní ochlazení. 6 stupňů až 1 stupeň nad nulou. Místy se mohou objevit přízemní mrazíky, tak buďte připraveni vy a připravte i ideálně vaše květinky, které máte venku nebo na balkoně. A pojďme se mrknout i na zítřek. Zítra očekávejte 14 až 19 stupňů, polojasnou až skoro jasnou oblohu. Zpočátku budou zejména v Čechách mlhy, během dne se ale rozpustí. Tak krásné dny s Českým Blaníkem.
1: Za volantem. S Českým Blaníkem.
2: Pěkný čtvrtek přeje Eliška Votrubová. S opatrností projíždějte na dálnici D8 ve směru do Prahy. Na 68,5 kilometru srazilo osobní auto zvěř. Dopravní omezení a silný provoz komplikují dopravu na pražském okruhu ve směru k dálnici D1. V koloně budete poskakovat od 25. až po 17. kilometr. Ztratíte asi půl hodiny. A tato kolona ovlivňuje příjezd do Prahy po D5. I tady se zdržíte. Popojíždět budete zhruba od 8. kilometru. Osobáky naberou asi 20 minut, nákladňáky budou v koloně poskakovat víc než hodinu. A na D11 nepřehlédněte porouchané vozidlo, stojí na 45. kilometru ve směru na Hradec Králové.
3: Revoluční matrace z Revoluční. Jsme tu téměř 30 let, profesionální přístup a tisíce spokojených zákazníků. České ortopedické matrace, postele z masivu, odvoz staré matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Matrace Matex, Revoluční 28, Praha 1, nebo matex.cz.
4: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
5: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké dopoledne přeje David Račák. Druhé kolo senátních voleb proběhne už tento víkend. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14. Způsob volby senátorů se oproti původnímu kolu neliší. Jak hlasovat, připomene mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
7: V senátních volbách mohou hlasovat pouze občané České republiky starší 18 let. Stačí vložit do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, kterého chcete podpořit. Hlasovací lístek se nějak neupravuje ani nekřížkuje.
6: Voliči novou sadu lístků dostanou až společně s úřední obálkou ve volební místnosti. Ve schránce ji tedy nemusí hledat. Omezit použití některých látek v klimatizacích, tepelných čerpadlech má novela, kterou schválila sněmovna. Změny, které jsou součástí zákona o látkách poškozujících ozónovou vrstvu, teď dostane k posouzení Senát. Normu projedná zřejmě v listopadu v povolebním složení. Severní Korea dnes oznámila, že otestovala dva typy střel s plochou dráhou letu, kterými mají být vybaveny ponorky. Oficiální média označila obě střely za strategické. Test, který se odehrál v moři, neměl nepříznivý dopad na okolní země. No a fotbalisté Sparty a Plzně dnes sehrají zápasy druhého kola Evropské ligy. Pražané se představí doma proti Lillestrému a v roli velkého favorita chtějí navázat na úspěšný vstup do soutěže. Viktoria nastoupí v Budapešti proti Ferencvároši a pokusí se napravit porážku z úvodního kola. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
1: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
2: Posloucháte Český Blaník, krásné dopoledne vám přeje Veronika Rážová, 11 hodin a 4 minuty, to je aktuální čas, za chviličku písnička na přání, do té doby třeba Kardinálové Zdeňka Merty s Petrou Černockou, Iveta Bartošová nebo Hanka Zagorová, Standa Ložek, Petr Kotwald a Můj čas.

0: Český Blaník vám přináší
1: písničku na přání.
2: A to hned několikrát denně na číslo 728 363 07. Můžete psát vaše písničková přání a já udělám vše pro to, abych je splnila. Tak jak tentokrát pro Petru. Ta píše, že by chtěla nechat zahrát písničku k dnešnímu výročí jejich rodičů. Jmenují se Karel a Pavla a my jim přejeme, ať to ještě dlouho vydrží a posíláme písničku, o kterou Petra napsala. Činasky, hvězdy nad hlavou. Tak krásné výročí, pěkně to oslavte. S Českým Blaníkem.
1: Písnička na přání.

0: David Dale a písnička Akorát, která vyšla poprvé už v roce 2009. A říkám záměrně poprvé, protože David Dale tuhle písničku nahrál a vydal novou verzi pak ještě v roce 2021. Pokud máte Davida Dale rádi a chtěli byste ho vidět naživo, tak jsem se dívala, že 23.10. vystoupí na akci v Hradci Králové. Nicméně pokud byste si ho chtěli užít ještě víc a v takovém tom předvánočním čase, tak David Dale pravidelně mívá vánoční koncerty a tentokrát to bude stejné. A tak ho můžete vidět buď na koncertě Hvězdy Vánoc, kde kromě něj vystoupí i Bára Basiková, Věra Martinová, Pavel Šporcl, Petr Kotwald a další, a nebo pokud máte chuť vidět ho ještě na dalším vánočním koncertě, tak v Pražském divadle Broadway to bude 18.12. Den předchozí je 13.12. Tak to bylo něco málo o Davidu Daleovi a teď se pojďme podívat, co nás tu čeká dál. Tak třeba Leona Machálková, Eva Farná s Mirajem a nebo kapela Lucie.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Kdo je tam?
4: Soudní exekutor.
3: Nejsme doma.
4: To máte pravdu, už nejste doma.
5: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
6: Šéfe, došel matroš.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Aši za 4 miliony 800 tisíc korun. Byt 3KK v Klínci na Praze Západ za 11 milionů 300 tisíc. Byt 4KK v Klínci za 14 milionů 900 tisíc. Ještě jedno 3KK v Klínci za 14 milionů 100 tisíc a byt 4KK v Praze Suhodole za 15 milionů 900 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
9: Tak koukám, sousede, že tu terasu ještě nemáš hotovou.
10: Jo, musím ji ještě natřít. To natírání prken je nuda a hrozně to trvá.
9: No a hlavně to budeš natírat za rok znova. Já si koupil terasová prkna už ošetřená lněným olejem a mám pohodu.
10: A kde jsi je sehnal?
9: Zajeď se podívat na novou prodejnu do Soběslavy. Tam seženeš od dřeva skoro všechno.
10: S natíráním končím. Jedu hned.
9: Královská impregnace. To je moderní ochrana exteriérového dřeva. To je dřevo bez starostí.
10: www.impregnacesoběslav.cz.
11: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
12: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
13: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení? Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start, výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun. Kompletní přezutí již od 990 korun a ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
14: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
15: Český blaník.

0: V rytmu galaxie jsme s kaméliemi na českém Vlaníku. 11 hodin 42 minut k tomu. A já tu pro vás mám jednu lákavou pozvánku. Praha se totiž ode dneška na 4 večery promění v jednu obrovskou světelnou galerii. Začíná totiž Signál Festival, který letos nabídne 21 světelných instalací na 17 místech. A rozhodně bude i letos na co se dívat. Nad Vltavou se rozzáří 10-metrová laserová instalace, na Staroměstské radnici ožijí světelné projekce a v jednom z Davidských parků vytvoří 1500 světelných bodů pohybující se lidské postavy. Novinkou je navíc festivalová trasa v Davidcích, takže pokud Signál Festival znáte, ale chtěli byste ještě něco nového, novou lokaci, tak Davidce to jistí. 13 instalací si můžete prohlédnout úplně zdarma. Signál Festival potrvá do neděle a světelná podívaná začíná vždy každý večer v 7 hodin. To, aby byla dostatečná tma. Před námi jsou další české písničky, které máte rádi, za chviličku Anna K. a nebo Michal Penk, Oblázne.
1: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
3: Máš u sebe korunu?
4: Na co?
3: Na novou vanu ze Senesy.
4: Odkud?
3: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
7: Sousedko,
8: je.
7: Už zase přes plot?
8: Sousedé, zdravím. Když tomu vašemu ovoci se nedá odolat, ta jablka, hrušky a ty švestky, to je prostě skvělé. Jak to děláte?
7: Jednoduše. Vím přesně, kam jezdit nakupovat ovocné stromky.
8: A kam?
7: Do ovocné a růžové školky Šťastných v Nové Vsi u Dolních Kralovic na exitu 66 dálnice D1. Mají velký výběr a prodávají i přes internet. www.skolka-stastny.cz
8: www.skolka-stastny.cz.
9: Hola, hola, Kona volá! Test pro všechny rodiče. Kona je za A, pytík na přezůvky, za B, nový Hyundai Kona od Lenera.
10: Pořiďte si auto, které bezpečně stříhá zatáčky, spolkne všechny aktovky a přitom vám dopřeje maximální komfort. Konečně auto, od kterého si nechcete dát přestávku. V Lener Motors v Říčanech na vás čeká 100 skladových vozů Hyundai Kona za nejlepší cenu. Vyberte si dnes a zítra odjíždíte. Více na lenermotors.cz.
11: Vydejte se do pradávného světa. Výstava Dýní v Botanické zahradě Praha vás od 9. října do 1. listopadu zavede mezi dinosaury, mamuty, obří hmyz i lovce mamutů. Čekají vás originální dýňová aranžma, tvoření, dlabání dýní a Halloween s lampionovým průvodem. Podzim v Troji patří dýním. Botanická.cz.
12: Zapomeň na nudu, náhod tu flow, herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick, náhod tam regaby. Hrávej muži.
13: Herna u dětka. Zahraj si ruletu nebo blackjack živě. Herna u dětka.cz.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
15: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Reponeo.
16: No já jsem úplně vrosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
15: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba. A místo něj pověsím to tvé kladivo.
16: Cože?
15: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej.
16: Závěsné systémy Reponeo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponeo.cz.
17: Rádio Český Blaník.
18: To jsou 24 hodin denně jenom české písničky.
17: Ty nejhezčí, které znáte.
18: A k tomu navíc aktuální novinky, zajímavé tipy
17: i dobré zprávy. Český Blaník.
18: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
17: Český Blaník.

0: Krásná písnička Popelky od Karla Černocha na Českém Blaníku. V příští hodině Karla vystřídá další Karel. Karel Gott, Je jaká je.
1: Je jaká je.
0: Těšit se můžete i na skupinu Oceán a jejich Rachel.
1: Hvězdu na čele má.
0: A dáme si jednu i od Lucky Bílé.
2: Kdybych se mohla vrátit v čase zpátky, tou samou cestou chtěla bych jít.
0: To rozhodně není všechno. Zůstávejte s Českým Blaníkem.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak meteorologové tvrdí, že babí léto ještě zdaleka nekončí a já tomu věřím, protože teploty, které nás čekají, jsou skutečně příznivé. Očekávejte, že dnes naměříme až 18 stupňů, v noci sice ochlazení na 6 až 1, takže pokud půjdete na nějakou noční procházku, tak se pořádně oblékněte, ale zítra přes den 14 až 19. K tomu polojasná až skoro jasná obloha, takže pocitová teplota bude ještě o fousek vyšší. Už za chviličku zprávy a pak další české písničky na Českém Blaníku.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej.
7: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
8: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
9: No jasně, z MND to jde.
8: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
10: Firma Peter GFK Trhový Štěpánov přijme pracovníky do výroby. Nabízíme nadprůměrné platové ohodnocení a firemní benefity. V případě zájmu volejte 737 217 112. Peter GFK Trhový Štěpánov.
11: Zprávy na Českém Blaníku.
12: Hezké poledne přeje David Račák. Suché a naří jen poměrně teplé počasí bude ještě pokračovat. Ani víkendová studená fronta mnoho srážek nepřinese a po přechodném ochlazení se opět prosadí slunečné dny. Takzvané tereziánské babí léto tak vydrží i na začátku příštího týdne. Ráno se však budou objevovat mlhy a mrazíky. Letošní úroda jablek je mimořádně slabá. Čeští ovocnáři očekávají, že sklidí o 58% méně než loni. Co za výrazným propadem stojí, ví prezident ovocnářské unie Martin Ludvík.
13: Bohužel ta úroda však příliš dobrá není. Na jaře jsme předpokládali, že sklidíme asi polovinu průměru právě kvůli poškozený jarními mrazy. Nicméně ta realita je ještě o něco horší. Předpokládáme, že sklidíme jenom zhruba 40 až 45% průměru. Dá se říct, že tu úrodu ještě negativně ovlivnilo poměrně citelné sucho. V některých lokalitách také krupobytí.
12: Většina úrody by měla být sklizená do konce října. Americký prezident Donald Trump v noci na dnešek popřál brzké zdravení papežovi Lvovi 14. Napsali to agentury. Trump se Lvem 14., který je prvním občanem USA v čele katolické církve, měl v uplynulých měsících spory a ostře ho kritizoval za postoje k válce proti Íránu. No a hokejisté Hradce Králové budou v předehrávce 11. kola Tipsport Extraligy v Litvínově usilovat o posun na třetí místo tabulky. Polepšit si může i Verva, která by v případě tříbodového zisku a vylepšeného skóre poskočila na 7. pozici. Utkání na zimním stadionu Ivana Hlinky začne v 17.30. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
11: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Posloucháte Český Blaník a před námi už je další várka českých písniček, které máte rádi. Tak si je spolu s námi vychutnávejte. Za chviličku Karel Gott, Viana Bartošová a nebo kapela Buty František na Českém Blaníku.

0: Sláma v botách a Pavel Bobek na Českém Blaníku. Krásné odpoledne, 12 hodin a 19 minut k tomu a my se spojíme s naší kolegyní Sárou. Pokud máte rádi dobré pečivo a nebo třeba něco sladkého, tak potom vězte, že se chystá takové revoluční opatření. Proč? Tak to už nám prozradí kolegyně Sára.
1: Hezký den. České pekárny se potýkají s problémy. Postupně rostou ceny nákladů i energií, ale jako nejvíc kritický vnímá Svaz pekařů a cukrářů nedostatek absolventů oboru. Nalákat mladé lidi k pekařině se teď snaží poměrně netradiční kampaní, která se místo vyprávění o krásách tohoto řemesla snaží vzbudit mezi lidmi zvědavost otázkou a co když, která je hlavním claimem kampaně. Spot poběží jak na sociálních sítích, tak v televizi a budou v ní vystupovat skuteční čeští pekaři. Kampaň vyvrcholí 20. ledna příštího roku dnem otevřených pekáren, kde mohou zájemci nahlédnout do zákulisí oboru. Pro Český Blaník Sára Voldánová.
0: Sáře, my moc děkujeme, tak držíme palce, ať kampaň je úrodná, tedy ať nepřinese ovoce, ale nové pekaře a cukráře. Před námi už jsou další české písničky Miloš Dodo Doležal anebo Vaby Rivola a Miky Rivola.

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byli Miloš Dodo, Doležal, Guy Man Dude a písnička Soudím. Tak pokud chcete posoudit naše sociální sítě, pojďte se na ně podívat. Najdete nás jako Český Blaník jak na Instagramu, tak i na Facebooku. A můžu vám slíbit, že každý den tam přibývá něco nového. Tak na to mrkněte sami a ideálně dejte odběr.
1: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
9: Firma na zážitky
6: CZ.
10: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví Spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Pepo, vstávej.
13: Nemusím.
12: Pepo, už je 8, vstávej.
13: Nemusím.
12: Je pátek, Pepo.
13: Nemusím.
12: Musíš už jít.
13: Nemusím.
14: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
15: Když potřebujete brýle, tak
16: Bob Optik.
15: Když kontaktní čočky, tak
16: Bob Optik.
15: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
16: Bob Optik.
15: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
16: Bob Optik.
15: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
17: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
18: Máme pro vás bezva plán.
17: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
18: První, druhý, klidně třetí.
17: Máme i skluzavky pro malé děti.
18: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
17: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
18: Aquapalace Praha.
17: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
19: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
20: Český Blaník.
21: Český Blaník.
22: Český Blaník. Český Blaník.

se v nás jak slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fake, tak popojedem dál. Pozbírej, co okolo zbylo.

0: Tak nohy na stůl, ale nebudu tu sama, protože už tu mám Michala Krusberského. Ahoj.
1: Já už je taky dávám dolů a jdu do pracovní, jak se to říká, pracovní pozice.
0: Do pracovního nasazení?
1: Ano, tak nějak.
0: V pracovní pozici pořád se.
1: Já vím, ale víš, jakože toho módu.
0: Já vím, co myslíš, no. Asi do pracovního módu se přepneš.
1: No, přesně.
0: Můžeš to tak říct, určitě.
1: Už dávám ty nohy dolů.
0: Určitě, jako. Takže nohy dolů a naopak, chtěla jsem říct ruce vzhůru, jo. Ale ruce na počítač
1: na
0: a jedeme dál, protože před námi jsou další české písničky, takže u nás na Českém Blaníku rozhodně zůstávejte naladěni na těchto vlnách, protože Michal Krusberský vás bude provázet celým odpolednem. Do 18. hodiny pro vás bude mít Pepína Vaňka taky písničku na přání, stejně tak i písničku dne a mezi tím to prošpikuje samými zajímavými informacemi a českými písničkami, které máte rádi.
1: Tak.
0: Tak a jsem to řekla pěkně.
1: Do 13. si dáme ještě Olympiky a Lucku Bílou.
0: Je to tak.
1: A ty se měj báječně.
0: A i ty, jo?
1: Ahoj.
0: Tak čau.
2: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Světlo je měkčí, barvy hezčí a lidi si dávají víc záležet na fotkách. Jednou zleva, jednou zprava a pak ještě jedno. My lamy víme, že září nám sluší. A když někdo řekne, to je hezký, tak máme hotovo. Selfíčko s lamou je prostě pecka.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
6: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert, dle srovnání k 7.10.
8: Praho z Bystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma. Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky, rychlé a kvalitní, nově v Praze.
9: www.hotovky.cz.
10: Ne. Ne.
11: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
13: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
14: Na boku nebo na zádech? Hodně nebo málo pod hlavou? Na tyto a další otázky máme odpověď. Přijďte si do prodejen pro spánek vyzkoušet na vlastní kůži to nejlepší zdravé spaní. Na více než 65 prodejnách vám experti pro spánek poradí, jak spát zdravě. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
15: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
16: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
17: Nákupy v online shop.cz.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
17: www.onlineshop.cz.
19: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
20: Radio Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: Proudy řeky táhnou k nám tvou nedostatku.

0: Petr Kolář, který s námi odjel také spoustu letních koncertů, teď dospíval těsně po 13. a za chvíli tady bude taky Michal David. Život je náš. Život je náš. Těšit se můžete i na kapelu Miraj. A ještě si pustíme a poslechneme Vanastovky. Ano, budou i další české písničky, které máte rádi. Za okamžik pokračujeme.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
1: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
2: Když mobily?
1: Tak Mironet, klikni dvakrát.
3: Zahradnictví Jevany vás očekává. Nevíte, co darovat? Darujte radost, která poroste. Dárkový poukaz do zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity potěší každého milovníka zahrad. Obdarovaný si sám vybere rostliny, které mu udělají největší radost. Praktický dárek pro každou příležitost, který pokvete ještě dlouho po předání. Dárkové poukazy v zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity. lesy.czu.cz.
4: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Za volantem
6: s českým Blaníkem.
7: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Komplikace hlásí Pražský okruh. Pokud pojedete ve směru od dálnice D1 k letišti, zpozorněte na 5. kilometru. Vyšetřuje se tu dopravní nehoda osobáku s nákladňákem. Bouračka blokuje pravý pruh. Připravte se na kolonu, v té budete poskakovat od 2. kilometru a naberete 20 minut. Na okruhu zůstaneme. Nehoda je i na 16.5. kilometru ve směru na letiště za sjezdem na Barandov. I tady bouralo osobní auto a nákladňák a i tady očekávejte zdržení. Kolona se táhne od Lochkova. A 30 minut necháte na D1 na trase Brno-Vyškov. Popojíždět budete mezi 203. a 210. kilometrem. Důvodem jsou práce na vozovce.
6: Počasí na českém Blaníku.
0: Zítřejší páteční den bude polojasný až skoro jasný, čili zase se sluníčkem, i když zpočátku dne ještě čekáme mlhy nebo nízkovou oblačnost, které se postupně budou rozpadat. K večeru v Čechách od severozápadu další mraky, ale teploty půjdou nahoru na 14 až 19 stupňů. Tam, kde se udrží mlha nebo nízká oblačnost, naměříme pouze 12 a na horách kolem 11, jen na Šumavě až 15 stupňů Celsia. Teď David Račák a další zprávy.
5: Zprávy na českém Blaníku.
8: Hezké odpoledne přeje David Račák. Velký knižní čtvrtek dnes přinese na pulty knihkupectví 15 novinek. Mezi nimi jsou romány úspěšných autorů, domácí i zahraniční biografie, literatura faktu, knižní rozhovory i knihy pro děti a mládež. Přehled všech knih uvedených v rámci velkého knižního čtvrtku najdou zájemci na webu. Dobrovolní hasiči získávají další podporu. Středočeský kraj jim rozdělí 58 milionů korun, především na nové zásahové vybavení. Podle hejtmanky Petry Peckové jsou hasiči pro bezpečnost obcí nepostradatelní.
9: Jsou obvykle ti první, kteří pomáhají při požárech, povodních, vichřicích anebo dalších mimořádných událostech a proto musí mít k dispozici opravdu spolehlivé vybavení a být připraveni zasáhnout, kdykoliv je to potřeba. A dotace od kraje jednotkám pomůže nejenom s modernizací vybavení, ale také s rozvojem hasičského sportu.
8: O dotaci na zvýšení akceschopnosti hasičských jednotek letos požádalo 439 obcí, což je výrazně více než loni. Americká společnost Colossal Biosciences uvedla, že pokračuje ve své snaze oživit Dronteho mauricijského, který je známý též jako blboun nejapný. Vyhynul v 17. století. Společnost teď mapuje genom ptáka za použití umělé inteligence. No a fotbalisté Bohemians 1905 v dohrávaném utkání 6. kola první ligy porazili Mladou Boleslav 1-0. Jedinou branku vstřelil v prvním poločase z přímého kopu domácí kapitán Aleš Čermák. Pražané se posunuli na 9. místo kompletní tabulky, 2 body za 4. Středočechy. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
5: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: A 5:13 už se hlásí do služby taky Michal Krusberský. Všechny vás zdravím, za chvíli popřejeme dnešním oslavencům a taky si zahrajeme Ivetu Bartošovou a teď Lenku Filipovou.

0: vlivů. Ivan Hlas nás roztančil na českém Blaníku. Marie, dej mi čaj, vy si ho klidně taky dejte, třeba místo kafe, pokud se potřebujete zahřát. A my jdeme popřát naopak dnešním oslavencům, hlavně všem Tereskám, které mají svátek. A Teresky zná skoro každý, že jo? Možná máte doma nějakou, možná máte kolegyni, jako my tady v rádiu. A taky máme za chvíli v playlistu jednu Teresku, konkrétně Teresku Maškovou, která oznámila velký koncert a to v O2 aréně. Ano, přátelé, nebude to úplně tak brzy, to je fakt. Bude to její největší koncert a uskuteční se 24. ledna roku 2028. Je to tak, Teresko?
1: Hrozně se těším. Vlastně včera jsme spustili prodej těch vstupenek a je to nad moje očekávání, takže já mám strach, ale zároveň jsem hrozně šťastná. Taky mi lidi psali, to je až za dlouho, jako 2028, ale ono to není až tak jako za dlouho, to máš rok a něco.
0: No, je to tak, uteče to strašně rychle, jen si tak jako v hlavě vzpomínám, kdy ohlásil Marek Ztracený svůj velký koncert a na Letné a jak to rychle uteklo a už je po něm. Takže raději napsat do diářů, koupit lístky, ať máte splněno a my si Teresku Maškovou dáme hned teď a dáme si hořce nebo hořko-sladký valčík. Tak pojďme do toho.

0: Skvělý brontosauři a tulácky ráno teď na Českém Blaníku a ještě před nimi také Ríša Miller, který je teď bohužel nemocný a tak se musí omluvit a zrušit některé plánované koncerty. Nemusíte se obávat, že byste přišli o vstupenky, protože dostanete náhradní termín. No a za chvíli u nás Michal David a také Standa Hložek a Petr Kotfalt. Buďte s námi.
1: Trubky troubí, vstávat se má.
2: Jenže my máme postel z Rošty.cz a zde se fakt nevstává.
1: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
3: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
4: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
5: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
6: Na farmě Braňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
6: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
5: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
6: Dýňový ráj na farmě Braňany.
5: Farma Braňany, originál, který poznáte chutí.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
11: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
12: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.
13: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
14: Rádio Český Blaník.

0: zpívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
2: Český Blaník.

0: Lodička Julie a taky Hanka Zagorová na Českém Blaníku. A vy možná sedíte doma a čekáte, až kurýr dorazí se svým balíčkem nebo s vaším balíčkem, jenže kurýr je taky taková bludička, neví, kde zaparkovat a má s tím problémy. Tak přátelé, kurýři si možná brzy budou muset hledat novou práci, protože Británie zřejmě jako první země v Evropě testuje dvounohého robota, který taky doručuje balíčky. A na rozdíl od těch čtyřnohých bratříčku, tak tenhle robot už vyjde i do schodů, takže mu nedělá problém různorodý hrbolatý terén a podobně. Navíc začali testovat toho samého robota, který by sám z dodávky vystoupil, nabral si balíček a k vám ke dveřím ho doručil. Takže možná už brzy i u vašich dveří. Za chvíli od nás Tomáš Kluza, Věrka Martinová a budou také Vanastovky a Anděle.
1: Po dovolené jste zjistili, že si potřebujete odpočinout hlavně od svého starého auta? Nenechte si kazit dojmy z prázdnin a vyměňte své staré auto ještě dnes v Praze na Braníku. V Lenner Motors máme až 400 vozů všech značek na jednom místě. To by bylo, abyste si nevybrali. Vaše stávající auto navíc vykoupíme za nejlepší cenu v hotovosti nebo převodem. Stavte se u nás. Máme otevřeno každý den od 9 do 19 hodin. Lenner Motors, váš partner na cestách.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Unikátní magazín Vládci fotbalu právě v prodeji. Mapa vládců tuzemského fotbalu v každém okrese i v celém Česku. 5 osobností, které určují tvář nejpopulárnějšího sportu ve vašem okrese. Magazín Vládci fotbalu právě v prodeji na novinových stáncích.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
6: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Rádio Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Maruška Rotrová, hodina H na Českém Laníku a my za chvíli přivítáme 14. hodinu. A po 14. taky Jirka Korn, té, co snídá. Bude i Dalibor Janda, kde jsi? A taky do našich uší zamíří Borůvková od Šárky Rskové. A budou i další české písničky, které máte rádi. Tak s námi vydržte.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
4: Audiotéka slaví 15 let a právě dnes má pro vás tisíce audioknih jen za 199 korun. Nezmeškejte audioknižní bestsellery i novinky na Audiotéce za dnešní jedinečnou cenu 199 korun. Vyberte si právě teď na audiotéka.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Za volantem
8: s Českým Blaníkem.
9: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Na dálnici D35 ve směru na Olomouc zpozorněte na 244. kilometru. Bouralo tu osobní auto, neprůjezdný je levý jízdní pruh a kolona je asi na 10 minut. Pokud pojedete na Pražském okruhu ve směru od dálnice D1 k letišti, tak zpozorněte na 15,5 kilometru. V pravém pruhu se vyšetřuje dopravní nehoda dvou nákladňáků. V koloně budete poskakovat od exitu Vestec a zdržení je asi na půl hodiny. A okolo 15 minut budete popojíždět na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové. Provoz vázne před dopravním omezením mezi 54 a 57 kilometrem.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: A já přidám ještě meteorologické informace. Zítra očekáváme polojasno až skoro jasno se sluníčkem, jen ráno nám to budou kazit mlhy anebo nízká oblačnost, která se postupně bude rozplývat. Teploty 14 až 19 stupňů, tam, kde se udrží mlhy, tam naměříme maximálně 12 a na horách kolem 11. Jen na Šumavě bude teplej až 15 stupňů Celsia. A teď už David Račák a další odpolední zprávy.
7: Zprávy na Českém Laníku.
10: Hezké odpoledne přeje David Račák. Ministerstvo financí dnes vydává druhou emisi tzv. Dluhopisů republiky. Lidé si v ní mohli nakoupit tříměsíční obligace s výnosem 3,75% ročně, který je osvobozen od srážkové daně. Upisovací období pro další emisi dluhopisů pro občany plánuje Ministerstvo financí před Vánoci. Zemědělci mohou od dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Zemědělci obdrží 264 milionů korun z Evropské rezervy. Peníze doplní Česko z národních zdrojů. Kompenzace jim má pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje. V Česku roste potřeba specializovaných sociálních služeb pro lidi s autismem a kombinovaným postižením. V Liberci proto vzniká nové centrum denních služeb Kompas, co nabídne klientům od 15 let věku mluvčí radnice Jana Kodymová.
11: Podporu při rozvoji samostatnosti i smysluplném trávení času. Město Liberec vznik služby finančně podpořilo. Centrum se veřejnosti představí v pátek 16. října během dne otevřených dveří.
10: Akce potrvá od 2 do 6. Centrum se dočká slavnostního otevření ve 3 hodiny. No a záložník Tomáš Souček se 2 góly podílel na vítězství fotbalistů West Hamu ve druhé anglické lize 6-0 na hřišti Lincolnu. Domácí hráli dlouho v 9. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
7: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, a v těch budeme pokračovat i po 14. hodině a za chvíli se taky podíváme na to, čím bychom se mohli v budoucnu živit. Ze všeho nejdřív Jirka Korn a Michal Krusberský vás všechny zdraví.

0: Evičku Farnou jsme si dali na českém Blaníku. Ano, po pracovní stránce se jí daří velice a za to po té soukromé už to teď skřípe, že jo? Tak jí držíme palce, ať to všechno zvládne a ať vybalancuje to osobní stránku s tou pracovní. No a my jdeme se uklidnit tak trošku do přírody. Věděli jste, přátelé, že pořád v Česku ještě existuje profese pastevec? Konkrétně v chráněné krajinné oblasti Český les stále udržují velmi cená bezlesí se stádem asi 250 jaků, ovcí a koz. A proč je to pro krajinu zásadní? To nám teď vysvětlí ředitel správy CHKO Tomáš Peckert.
1: Protože krajina Českého lesa byla po staletí formována lidskou činností a vlastně odsunem původního obyvatelstva, vznikem železné opony a následně vyhlášením chráněné krajinné oblasti. Už se do té oblasti lidi nikdy nevrátili, ale pro tu krajinu je stěžejní, aby vlastně nějakým způsobem ta činnost, která tam dlouhodobě probíhala, pokračovala a ty cená stanoviště byla udržována touhle formou.
0: No prosím, tak máme jasno, zdravíme pastevce do Českého lesa. Prosím vás, držte mi tam jedno místečko, až se z těch technologií zblázním, tak budu potřebovat nějaký detox a tohle by, myslím, stálo za to. Teď Petr Muk, Ona se brání.

0: Charakteristický chraplák Dalibor Jandy, myslím, nemusím představovat. Tohle byla písnička Kde jsi ve 14 hodin a 23 minut k tomu. Já doufám, že vejste v pohodě dál s českým blaníkem, protože už za chvíli naservírujeme borůvkovou a dáme si i dřevo od Xindla X a poté už půjdeme do světa rekordů. Nabídneme další český, počkejte si na něj.
1: S mým hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.
2: Šéfe, došel matroš!
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Revoluční matrace z Revoluční. Jsme tu téměř 30 let, profesionální přístup a tisíce spokojených zákazníků. České ortopedické matrace, postele z masivu, odvoz staré, matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Matrace Matex, Revoluční 28, Praha 1, nebo matex.cz.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.
9: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
10: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
11: www.projektantbudoucnosti.cz.
12: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
13: Tak nečekejte. Jezděte.
14: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
15: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
14: Více na kopecký.cz.
16: Český blaník.
17: Český blaník.
16: Český blaník.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Malo habera, kým pri mne spíš, my spát nepůjdeme, my naopak jdeme zkontrolovat další domácí rekord.
1: Co Čech, to rekord.
0: A Pepíno Vaněk dneska představí jeden rekord parašutistický, dalo by se říct.
2: Do České knihy rekordů jsme zapsali i nejmladšího parašutistu, samozřejmě s tandemovým seskokem, protože Adrián Košica ten seskok absolvoval ve věku pouhých 8 let a 8 dní. Bylo to z výšky 4000 metrů. Nejprve volným pádem rychlostí 160 km v hodině jednu minutu padal a pak 6 minut letěl na tom křídle. A my jsme rádi, že jsme tohohle statečního kluka zapsali do archivu Muzea rekordů.
0: No tak to je opravdu statečný chlapec. V 8 letech bych si musel vzít asi plinky na převlečení, jinak nevím. Takže gratulujeme.
1: Co Čech, to rekordman.
3: Na českém blaníku.
0: A za chvíli taky hrajeme Michala Davida anebo kapelu Jelen.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená, smažák!
6: Říkej!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
9: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus Jílové u Prahy. Schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz. Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
10: Stromky, ovocné stromky.
11: Ty nejlepší ovocné stromky koupíte od 15. října v zahradnictví Trávníček, v Milevsku a v Čimelicích. Zároveň se podíváte na výstavu krásných českých jablíček. Takže nejlepší ovocné stromky má zahradnictví Trávníček v Milevsku a v Čimelicích.
12: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na securit.cz.
13: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
14: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
15: Vytvořeno s použitím AI.
16: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
17: MM Reality. Již 20 let nám svěřujete prodej svých nemovitostí a my jich za tu dobu prodali přes 210 tisíc. Proto jsme nejdůvěryhodnější značkou již 8 let. Proto i vám prodáme bezpečně, rychle a za nejvíc. Přijďte za námi na pobočku v Praze na Zenklovu. MM Reality. Bezpečně, rychle, za nejvíc.
1: Co Čech, to rekordman.
18: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
19: Pojďte si s námi o nich povídat.
18: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
1: Co Čech, to rekordman.
18: Na českém blaníku.
1: Radio Český blaník.
3: Víš, já nechci moc, ale je další noc, kdy na...

obyčejně se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívá na jiné. Ještě nechytit a rvátit si z cizího,

0: Vláďa Myšík a ETC stříhali do hola malého chlapečka. My si dáme nabídku dalších písniček z příští hodiny. Bude třeba Přátelství Petra Reska. Přátelství, to je někdy. A taky bude Michal Tučný, Cesty toulaví. Cesty toulaví. A pokud jste stále v práci, tak vás potěší i Kabáti. Ano, české písničky, které máte rádi i po 15. hodině.
1: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
2: Máš u sebe korunu?
3: Na co?
2: Na novou vanu ze Senesy.
3: Odkud?
2: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
4: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
5: Padá!
6: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak, toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
8: Za volantem
9: s českým Blaníkem.
10: Pěkné odpoledne přeje Eliška Potrubová. Problémy hlásí D5. U sjezdu na Novou Hospodu na 128. kilometru směrem z Prahy na Rozvadov došlo k dopravní nehodě. Očekávejte komplikace, doprava tam zpomaluje. Na D5 čekejte potíže i před omezením u Plzně v tunelu Valík na 78. kilometru. V obou směrech jsou tu kolony, počítejte se zdržením. Na dálnici D1 na 274. kilometru směrem z Kroměříže na Přerov bouralo osobní auto. I tady čekejte omezení. A bouračka je taky na D8, a to na 35. kilometru ve směru na Drážďany od Prahy. Srazila se tu dvě osobní auta, zatím ale projedete víceméně plynule.
9: Počasí na českém Blaníku.
0: Zítřejší pátek už bude se sluníčkem, čekáme polojasno až skoro jasno, i když z počátku dne ještě očekávejte mlhy nebo nízkou oblačnost, které se postupně rozplynou. Až k večeru opět v Čechách další přebývání mraků. Teploty půjdou nahoru na 14 až 19 stupňů, tam, kde se udrží mlhy, tam naměříme pouze 12 stupňů Celsia, na horách pak kolem 11 a na Šumavě až 15 stupňů. Naproti mě už změna. S dalšími odpoledními zprávami je tady Renata Anna Pechová.
8: Zprávy na českém Blaníku.
10: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Maximální přípustná cena nafty zítra vzroste na 48,80 za litr. Dostane se na nejvyšší úroveň od začátku října, kdy začala současná regulace. Cenový strop na benzín se sníží oproti dnešku o 39 haléřů na 46,70. Druhého kola voleb do Senátu se bývalý prezident Miloš Zeman nezúčastní. Podle svých slov nemá koho volit, protože v prvním kole neuspěl jeho preferovaný kandidát. Odmítl i symbolickou účast, při které by vhodil do urny prázdný lístek. Památné stromy jsou živými svědky historie. Plzeňský kraj jim proto věnoval celou publikaci, která představuje výjimečné dřeviny napříč regionem. Doplňuje ji i výstava kreseb v budově krajského úřadu. Kolik exemplářů v knize najdeme, řekne mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
11: Publikace zachycuje přibližně 450 jednotlivých památných stromů. Celkem se skupinami a alejemi je to pak více než tisícovka stromů. Zařazeny jsou sem všechny stromy, které byly u nás v kraji podle zákona vyhlášeny za památné.
10: Elektronickou verzi knihy najdete na webu kraje. K odchodu Volodymyra Zelenského z funkce vyzývá i miliardář Elon Musk. Jeho setrvání v čele země spojil s pokračujícím masakrem. K výměně ukrajinského prezidenta vyzval o víkendu už Donald Trump. Podle něj Ukrajina potřebuje vůdce schopného uzavírat dohody. Zelenský jich mohl uzavřít už mnoho, ale z nějakého důvodu to nikdy neudělal. Přejeme krásné odpoledne.

je před vámi jenom jeden pracovní den a před námi je spousta českých písniček, které máte rádi, a také 3 ve 3 za malý okamžik. Do té doby Michal Tučný, Markéta Muchová, anebo teď Petr Rezek. A Michal Krusberský je s vámi.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

0: co jste v práci nabádala, aby už jste to zabalili a šli domů. Teď 14 minut po 15. písnička Běž domů běž.
1: Radio Český Blaník. 3 ve 3.
0: A my v rámci 3 ve 3 budeme dneska hodně vzpomínat, protože si dáme písničky Karla Svobody. Přátelé, je to už 19 let, co nás opustil a je to velká škoda, protože měl obrovský talent. O čemž samozřejmě svědčí i množství té práce, kterou tady zanechal. A tak my už si za chvilku dáme Petra Koláře, Je vše, že tě lásko mám. Samozřejmě spolupracoval i s Karlem Gottem velmi často, takže bude Lady Carnival a taky napsal písničku pro muzikál Jsi můj pán. Lucka Bílá za malý okamžik a písničky Karla Svobody.
1: 3 ve 3 na Českém Blaníku.

0: Veleúspěšný muzikál Drákula a další písnička Karla Svobody. Jsi můj pán, Lucka Bílá do třetice a za chvíli kapela Kryštof a taky Lucka Vondráčková pro změnu. I dál vám přejeme pohodové čtvrteční odpoledne a laďte Český Blaník.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz
4: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky. Lomy Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan. Společnosti Bez Benešov vyhlašují do konce roku 2026 akci nadrcené certifikované kamenivo. A právě teď využijte akce na frakce. Na lomech Mladovice a Štileček nabízíme frakce 4,8 za 475 korun za tunu bez DPH a 0,32 mimo normu za 65 korun za tunu bez DPH. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. Bez BN.cz.
5: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
6: Mirečku, podejte mi gumu.
7: Já jsem Aditek, pane profesore. To máte gumové těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky. Prostě jednička ve výrobě těsnění.
6: No tak si vás píši.
8: Pane profesore, a co je to ten Aditek?
6: Ale o tom se už čtvrt hodinu hovoříme. Aditek jako guma. Aditek těsní hned. Aditek.cz.
9: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
10: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
11: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
12: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
13: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
14: Právě teď v Planehu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
15: Proč mám Reponeo, No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
16: Písničky, které dobře znáte.
17: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
16: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
17: Český Blaník. V digitální síti DAB
16: i na webu radioblaník.cz.
18: Český Blaník.
17: Český Blaník.

0: Atlantida a také Mekyš Birka 15 minut před 16. na Českém Blaníku. Přátelé, dneska, pokud půjdete po Praze, koukejte kolem sebe, protože startuje Signál Festival. V 19 hodin se světelná show naplno otevře veřejnosti. Letošní ročník s podtitulem Dream On, Sny a vize nabídne celkem 21 instalací na 17 místech v rámci Prahy. A vy se budete moci vydat po dvou trasách, z nichž jedna povede historickým centrem a druhá nově Dejvicemi. Mezi hlavní lákadla patří třeba videomapping ukrajinské umělkyně Světlany na věži Staroměstské radnice. Její dílo Život v pravdě připomene nedožité 90. narozeniny bývalého prezidenta Václava Havla. No a na budově třeba arcibiskupského semináře v Dejvicích. Tam zase bude německý umělec Felix Frank představovat projekci Missing Interval a na plavebním kanálu mezi Trojou a Podbabou a pak zase bude mít svoji instalaci tajvánský umělec, který představí 10-metrovou laserovou instalaci, jejíž světlo se bude odrážet právě na hladině. Bude to krása, tak se koukněte, jestli budete mít čas a my vám teď posíláme další české písničky, které máte rádi. Arakain, Aleš Brichta za chvíli a taky bude kapela Miraj.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: 25 kilo Primalexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
7: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Pepo, vstávej.
10: Nemusím.
9: Pepo, už je 8, vstávej.
10: Nemusím.
9: Je pátek, Pepo.
10: Nemusím.
9: Musíš už jít.
10: Nemusím.
11: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
12: Fervolt Elektro. Vaše jistota v elektřině. Rozvaděče, zásuvky, jističe i pojistky, kabel sem a kabel tam. Fervolt pomůže rád i vám. Když se něco pokazí, Fervolt všechno napraví. Od zapojení po revize Fervolt nedopustí žádné krize. Fervolt Elektro. Proud, co drží pohromadě. Fervolt.cz.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Pozor, pozor. Tohle je zpráva pro všechny, kteří už mají dost pesimistických zpráv. Já jsem Olga Lounová a 5. listopadu vás zvu na sraz optimistů. Jeden večer, kdy budeme místo nadávání zpívat, smát se a užívat si život. A jestli si říkáte, že nepůjdete, tak přesně vás tam chci vidět. 5. listopadu, O2 Univerzum.
16: Český Blaník.
17: To jsou

0: Kocápko, Spiritual Quintet jsme se nechali na závěr hodiny a v té další budeme poslouchat třeba kapelu Divoký byl. Těšit se můžete i na holky. A nebude chybět Vašek Neckář. Je ráno, ano. A taky další české písničky i po 16. hodině.
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
2: Na bytej podzim u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Ruletu nebo blackjack si teď zahraješ živě se skutečnou krupiérkou. A nově máme i elektronické stírací losy. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
4: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
5: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
4: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
5: To musím mít!
4: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
5: tak Mironet! Klikni!
6: Za volantem...
7: Českým blaníkem.
8: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Na průtahu Znojma na vídeňské u čerpací stanice se srazila 4 osobní auta a motorka. Jezdí se tu kyvadlově, navíc tu probíhají vyprošťovací práce. Se zdržením počítejte v obou směrech. Komplikace jsou i na trase mezi Třeboní a hraničním přechodem s Rakouskem. Na průtahu Majdalenou je dopravní nehoda, i tady se jezdí kyvadlově. Očekávejte asi 10 minut navíc. Přesuneme se do Prahy. Na Kbelské před odbočkou na Kbely směrem od Hloubětí nabouralo osobní auto a náklaďák. Očekávejte potíže, počítejte i se zdržením. Kolona se tvoří od křižovatky s Poděbradskou a směrem od D10 budete poskakovat na Novopatské od odbočky na Satalice. A na pražském okruhu na 14,5 kilometru před sjezdem na Barrandov ve směru k letišti bouraly 2 kamiony, i tady čekejte kolonu, poskakovat budete od sjezdu na Vestec.
7: Počasí na českém blaníku.
0: Zítřejší páteční den má být se sluníčkem, čekáme polojasno až skoro jasno. Zpočátku ještě budeme s mlhami ten den, ale ty se postupně rozplynou. K večeru čekáme zejména v Čechách od severozápadu další přibývání mraku. Teploty ale povyskočí až na 19 stupňů. Tam, kde se udrží mlhy nebo nízká oblačnost, tam naměříme maximálně 12 a na horách kolem 11 stupňů Celsia. Na Šumavě pak až 15. Teď Renata Anna Pechová a další odpolední zprávy.
6: Zprávy na českém plání.
8: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Ministerstvo dopravy připravuje masivní novelu silničního zákona. Bude jednodušší, ale přísnější. Přinese konec kličkování před pokutami za přestupky v zahraničí. Řidičáky platné 15 let místo 10, povinné psychotesty pro řidiče sanitek anebo legální stovku na dálnici pro těžší obytné vozy. V Česku letos zbankrotovalo přes 600 firem, je to nejvíc od roku 2016. Nejvíc jich bylo v Praze, nejméně na Vysočině. Zasažený byl obchod, zpracovatelský průmysl a stavebnictví. Podle analytiků úvěry firmám rostou rychleji než jejich bankovní vklady a tak se převis úspor nad úvěry výrazně snižuje. Městům napříč republikou chybí parkovací místa, výjimkou není ani Ústí nad Labem. Nově je město vytvoří na severní terase, kde budou další, prozradí mluvčí radnice Marek Lukinič.
9: Propojit komunikaci Brantova a Poláčkovka. Propojení bude sloužit především pro potřeby jednotek IZS a vývozu komunálního odpadu. Přinese ale zároveň také rozšíření parkovacích kapacit o 185 nových bezplatných parkovacích míst.
8: Rada města už schválila vyhlášení veřejné zakázky. Jeskyní potápěči v Moravském Krasu postupují dál proti proudu podzemní řeky Punkvy. Tento týden objevili dalších 150 metrů dosud neznámých chodeb. Přiblížili se tak k hlavnímu cíli svého výzkumu v amatérské jeskyni, tedy k místu, kde soutokem Bílé vody a Sloupského potoka tato podzemní řeka vzniká. Tolik zprávy, přejeme hezké odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
10: lidi.
0: Ano, skoro 6 minut po 16. hodině, pokud jedete na velký nákup anebo pro děti z kroužku, tak dobře dojeďte a my vám dál budeme hrát české písničky, které máte rádi. A nejenom ty, protože už za chvíli si posvítíme také na jednu písničku dne a zjistíme, jak vlastně vznikala, jaký byl její příběh. Do té doby holky, tak Jana Kratochvílová, anebo teď divokej byl a znamení. Michal Krusberský je s vámi, přeju pohodu a dobrou náladu.

0: Tak to byly holky, mám ráda, a pokud vy máte rádi Nedvědy, tak si dejte rádia pořádně na hlas.
1: Písnička dne na Českém blaníku.
0: My si dneska od Nedvědů dáme Souhvězdí jisker, což je písnička, kterou najdete na prvním místě stejnojmenného alba. To Nedvědi vydali 7. listopadu roku 2011 a byla to jejich první společná deska po 15 letech. Tak se ptám Františka Nedvěda, jestli si vzpomene a jestli nám prozradí hlavně, o čem ta písnička je.
2: Souhvězdí jisker je vlastně takový hodnocení života, podle mýho. Tam, kde se promítá to, co bylo dobrý v životě, to, co bylo špatný, co se kde člověk mohl naučit, jak Honza tam napsal, že tu knihu těch krásných myšlenek a to, co mu vlastně ten život od těch kamarádů dal, že si to vzal k srdci a že to je vlastně pravda, že to je život. A když někdo vstal a začal vyprávět své příběhy, tak všichni koukali, co se bude dít, a koukaj ke hvězdám, tak je to takový docela velmi uvedený text.

0: Šrouby a Matice plzeňské kapely Mandraže, což mě připomíná, že bych se měl objednat do pneuservisu, protože zima bude pomalečku tady a fronty v pneuservisech mohou být zase veliké. Tak vás tam zdravíme, chlapi, ať vám to jde od ruky a taky vám tam pošleme za chvíli kapelu Buty a bude i vaše neckář. Je ráno, ano.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
2: šíříme
4: dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej.
8: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
9: Slíbil jsem ženě jen malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.praha.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.praha.cz.
10: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
11: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuj. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuj. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuj. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuj. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuj. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuj. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuj. Vaše dovolená začíná u nás.
12: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
13: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
14: Rádio Český Blaník.
15: To je i David Kohl.

0: Talianský muzikál nám teď nabídli Julia a Peter Hečkovci, no a já vám jako každý den nabízím taky písničku na přání. Ano, i teď budete mít šanci vybírat z našeho hudebního archivu nějakou tu vaši oblíbenou a komu že ji pošlete, to už necháme rozhodně na vás. Takže své požadavky nám i dnes můžete posílat do SMSky, kde napíšete, jakou písničku byste chtěli nechat zahrát, pro koho, můžete připsat i nějaký srdcerýbný vzkaz, pokud to bude pro někomu z lásky. No a hlavně tu SMS-ku pošlete na číslo 720 836307 a pokud jste za volantem a nechcete ťukat SMS-ku, tak můžete nahrát hlasovku přes WhatsApp a poslat na stejné číslo. Za malý okamžik, čili po 17. hodině, budeme hrát na přání. A teď ještě podle nás David Koller anebo kapela Jelen.
1: Já jsem nevinný.
2: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
3: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
4: Bacha, Benka.
3: Z vězeňského prostředí.
5: Tady je všechno všech. Tady je kolko jasný more.
3: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
6: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
7: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
8: Zbláznili jste se?
9: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
10: Praho zbystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma. Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky, rychlé a kvalitní, nově v Praze.
11: www.hotovky.cz.
12: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
12: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
13: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
13: House running.
14: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firmanazážitky.cz.
16: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
17: Moderní internet www.starnet.cz.
18: Starnet internet.
19: Nemůžete přece zastavit dopravu.
20: Že nemůžu? Tak se dívejte.
19: Dáma na kolejích. Hudební komedie v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
21: Radio Český Vlaněk.
22: To jsou i činasky.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Jsme Český Blaník.
1: A najdete nás i na síti všech sítí.
0: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
1: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku. Český Blaník.

0: No, to se nám tady hezky sešlo. Chci zas v tobě spát a ještě jednu noc. Tak než si dáme noc, dáme si další české písničky. Helena Vondráčková nás probere za chvíli. Taky se projdeme s Martinem Maxou. A ještě Aleš Brichta a Barák na podstřel. A další české písničky hned po 17. hodině.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro víno Tarapaka od 2 kusů 99,90 za kus a slunečnicový olej Solmio za 29,90. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
4: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
6: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den polojasný až skoro jasný. Zpočátku dne máme čekat také mlhy, ale ty se rozpustí v průběhu dopoledne a k večeru v Čechách od severozápadu další přibývání mraků. Teploty 14 až 19 stupňů, tam, kde se udrží mlha, pouze 12 naměříme a na horách okolo 11. Jen na Šumavě bude tepleji až 15 stupňů Celsia. Teď Renata Anna Pechová a další zprávy.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Po slunečném a teplém pátku na 19 stupních se o víkendu zatáhne a zaprší. V sobotu bude maximálně 17, neděle bude podstatně chladnější, nejvíc 14. V noci se pak mohou objevit i přízemní mrazíky, zejména v údolích. V pondělí pak meteorologové očekávají opět vyjasnění a oteplení. Nová pravidla zaměstnávání úředníků platí. Dolní komora dnes přehlasovala veto prezidenta. Zákon tak od listopadu usnadní výměnu státních úředníků, kteří nepracují nebo pracují špatně. Přinese větší pružnost, odpovědnost, efektivitu a jejich zaměstnávání přiblíží běžnému pracovnímu poměru. Nejvyšší stavby v Česku padly. České radiokomunikace nechali odstřelit dva vysílače v Liblicích u Českého Brodu. 355 metrů vysoké ocelové konstrukce šly k zemi v 11 hodin a 15 minut. Stačilo k tomu 10 vteřin a 4,5 kila Semtexu. Šlo to podle plánů, pochvaluje si střelmistr Petr Mikula.
10: Ty stožáry bylo plánováno, že se zhroutí do sebe, což se podařilo. Dělá se to tak, že lana jsou ve třech směrech a v tom jednom směru se ty lana přestřelí a jedno lano se ponechalo, aby táhlo ten stožár k zemi a on se proto takhle skládal jako skládací metr.
9: Stožáry byly 50 let nejvyššími stavbami v Česku. Ryanair zpřísňuje odbavení, kdo nedodrží nová pravidla neodletí. Od 10. listopadu musí mít cestující odbavené zavazadlo nejpozději hodinu před odletem a ne teprve přijít k přepážce. Ta už bude totiž zavřená a do letadla se nedostane. To byly zprávy, přejeme krásné odpoledne.
1: Rádio Český Blaník. České písničky, které máte rádi.
0: Ano, jak jsem slíbil, i teď 3 minutky po 17 pokračujeme dál, za chvíli hrajeme na přání a teď Helena Vondráčková. Michale s vámi, tak ať se vám daří.

0: na dně popraskanou pleť. Rozpačitě říká, hleď, jsem tvoje stáří.
1: Já jsem tvoje stáří, to z mě dává.

a smrzem horko soupeří a krev mi vaří. Vždyť žádný noc na krevitách, tak kam se šourám v bačkorách a přitom říká žádnej strach.

tak nasaď brýle a zkus číst, než to přečteš rovnou zmiz, kam patříš stáří.

tyhle klidně odzýváš. Snad všechno, nač se podíváš, už strašně dlouho v sobě máš své vlastní stáří.

0: Pětiminutové stáří v podání Michala Kocába a také herce Josefa Kemera. Teď na Českém Blaníku, 14 minut po 17.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Zdravím, Michale, před chvíli si nás s klukama inspiroval v dílně. Aha, tak nám teď zahrej do té poslední hodinky v práci třeba Marka Ztraceného. Byli jsme na jeho koncertě a byl skvělý. Zdraví Tomáš, Másy, Béďa a Franta Skladna. Tak pánové, ať vám to tam rychle ještě utíká. A tady je písnička, to se mi líbí.
2: Písnička na přání.
1: Na čes-

0: Ať už tuhle tu písničku znáte v provedení Lionela Richieho, anebo Hanky Zagorové, vždycky je to povedená záležitost. Teď se ta písnička jmenovala Kam jdou. A pokud v 17.25 připravujete večeři, tak rozhodně držím palce, ať se povede a pak ať chutná. A k tomu vám za chvíli pošleme také Aleše Brychtu, Poetiku, anebo Petra Spáleného.
1: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start. Výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun. Kompletní přezutí již od 990 korun. A ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
2: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpat.nabor@pcr.cz. My jsme Pražská policie.
3: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Pepo, vstávej.
6: Nemusím.
5: Pepo, už je 8, vstávej.
6: Nemusím.
5: Je pátek, Pepo.
6: Nemusím.
5: Musíš už jít.
6: Nemusím.
7: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
8: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se SCAF Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. SCAF Airlines. Z Prahy za sluncem.
9: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
10: Rádio Český Blaník.

0: Tak tohle nebyla Belinda Carlisle, tohle byla Pavla Forstová. La Luna jsme si dali na Českém Blaníku. A teď se pro změnu podíváme na akademickou půdu. ČVUT v Praze totiž pomohla vyvinout dron, který umí pomáhat hasičům a záchranářům. A podrobnosti nám o něm prozradí také vedoucí skupiny multirobotických systémů na fakultě elektrotechnické pan Martin Saska.
1: My jsme vlastně vyvíjeli software, který z normálního dronu dokáže udělat chytrý létající robot, který pochopí prostředí, v kterém se pohybuje, pochopí jednotlivé objekty v tom prostředí, dokonce vyhodnotí vztahy mezi nimi, pochopí celou situaci. Konkrétní příklad může být: prohledej prostředí a hledej člověka, který má červenou bundu a naposledy byl spatřen v blízkosti automobilu.
0: No, to zní rozhodně dobře, protože se s tím snižují náklady na zásahové akce, že jo, kde by muselo být spousta lidí a také jsou tady nižší nároky na obsluhu. Tak gratulujeme, klobouček dolů a za chvíli vám pošleme také Olympiky anebo kapelu Oceán.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavma. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Máš u sebe korunu?
7: Na co?
6: Na novou vanu ze Senesy.
7: Odkud?
6: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
8: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
9: Vydejte se do pradávného světa. Výstava Dýní v Botanické zahradě Praha vás od 9. října do 1. listopadu zavede mezi dinosaury, mamuty, obří hmyz i lovce mamutů. Čekají vás originální dýňová aranžma, tvoření, dlabání dýní a Halloween s lampionovým průvodem. Podzim v Troji patří dýním. Botanická.cz.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
12: Sakra!
13: Za tuhlí lidé dělají za tuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Firma Peter GFK Trhový Štěpánov přijme pracovníky do výroby. Nabízíme nadprůměrné platové ohodnocení a firemní benefity. V případě zájmu volejte 737 217 112. Peter GFK Trhový Štěpánov.
16: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Reponio.
17: No já jsem úplně vrosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
16: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sem, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
17: Cože?
16: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponio. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponio.cz.
18: Co Čech, to rekordman.
19: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
18: Pojďte si s námi o nich povídat.
19: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
18: Co Čech, to rekordman.
19: Na Českém Blaníku.
18: Český Blaník.
19: To je Blaníček.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.

0: Nápoj lásky číslo 10 jsme si dali s Karlem Gottem. Vy si dejte, na co máte chuť, a po 18. hodině bude Michal Tučný.
1: Koukám, jak celá země vstá.
0: A taky Lucka Vondráčková v šíleném kolotoči.
1: V šíleném kolotoči.
0: A taky nás sklidní Babi Daněk, Outsider Waltz. A budou i další české písničky, které máte rádi. Za chvíli.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Za volantem
6: s českým blaníkem.
7: Hezký podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Zdržíte se na příjezdu do Prahy po D5 od Berouna. Od 5. kilometru necháte 20 minut. Pokud pokračujete dál po Pražském okruhu, počítejte s dalšími 20 minutami navíc až k exitu Ořech. Kolona popojíždí na D1 z Prahy na Brno. Na půl hodiny je to od 10. po 24. kilometr kvůli omezení u mostu Šmejkalka. Zdržení na 15 minut čeká řidiče na D1 před Jihlavou. Kvůli pracem na silnici pojedete pomalej mezi 107. až 112. kilometrem. Nehoda vás přibrzdí na D35 směrem na Hradec Králové. Na 164. kilometru havarovalo nákladní auto a zablokovalo pravý pruh. Přejeme šťastnou cestu.
6: Počasí na českém blaníku.
0: Sluníčko už nám pomalečku zapadá za obzor, ale zítra se ho opět dočkáme. Bude polojasno až skoro jasno. Jen z rána čekejte mlhy nebo nízkou oblačnost, která se bude rozpouštět. Teploty 14 až 19 stupňů. Tam, kde se udrží mlhy, čekáme jenom 12 stupňů a na horách kolem 11. Na Šumavě pak rtuť teploměru povyskočí až na 15 stupňů Celsia. Renata Anna Pechová pokračuje dál ve zprávách.
5: Zprávy na českém blaníku.
7: Nafta bude zítra nejdražší od začátku října. Litr mohou čerpací stanice prodávat maximálně za 48,70. Cenový strop na benzín klesne o 40 haléřů na 46,70. Analytici v dalších dnech neočekávají zlevňování pohonných hmot, které zůstávají pod tlakem geopolitického napětí a nejistoty kolem dodávek ropy z Blízkého východu. Státní zemědělská a potravinářská inspekce varuje před závadným francouzským vínem prodávaným v Bile. Kontrola odhalila, že v něm plavaly nečistoty, mělo špatnou chuť, vůni i barvu. Jak vypadá a jaké jsou další závadné výrobky, najdete na webu inspekce. Druhé kolo senátních voleb pokračuje už zítra. Voliči rozhodnou o obsazení zbývajících senátorských křesel. Druhé kolo provází nízká volební účast. Čím to je, vysvětlí politolog Jan Kubáček.
8: Nechodí už domů do schránek volební lístky. Dotyční účastníci musí dorazit do volební místnosti, tam si je vyzvednout a odvolit. A zároveň s tím úzce souvisí, že u druhého kola volby do senátu vyráží vysloveně voliči disciplinovaní. Je pro ně důležité, že budou mít svého reprezentanta pro svůj obvod.
7: Volební místnosti budou zítra otevřené od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 2. I po nástupu podzimu trvají problémy se suchem. Další vodní nádrží, ve které není voda, je Pařížov v Pardubickém kraji. 20 hektarů vodní plochy se zmenšilo na zlomek, který zůstal pod stoletou hrází. Z řeky Doubravy je potůček a v přehradě už není voda, která by mohla její průtok dál po proudu vylepšovat. Přejeme vám krásný večer.
5: Rádio Český blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Ať už máte v plánu cokoliv, budeme rádi, když i po 18. hodině zůstanete v naší společnosti, ve společnosti Rádia Blaník. České písničky, to je jasná věc. Až do rána budeme vám hrát a od rána už zase kolega Martin. Já se na vás těším od 13. a teď Michal Tučný.

možný cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

0: Nespějeme do toho pořád. Já tě varuju, protože dobře si představit, co ona bude dělat, když ty jsi pořád.
1: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
3: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
4: Na farmě Braňany je vše ve znamení dýní.
3: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
4: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
3: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
4: Dýňový ráj na farmě Braňany.
3: Farma Braňany, originál, který poznáte chutí.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz.
10: Starnet internet.
11: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
12: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
13: Máme pro vás bezva plán.
12: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
13: První, druhý, klidně třetí.
12: Máme i skluzavky pro malé děti.
13: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
12: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
13: Aquapalace Praha.
12: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
14: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
15: Radio Český Blaník.
16: Ráno, když bylo půl

nespraví ti masáž. Marně se v oku kasáš, už nejsi lep a velký šéf. Máš svůj svět a ten se ti hroutí.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 tisíc položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Audiotéka slaví 15 let a právě dnes má pro vás tisíce audioknih jen za 199 korun. Nezmeškejte audioknižní bestsellery i novinky na Audiotéce za dnešní jedinečnou cenu 199 korun. Vyberte si právě teď na audiotéka.cz.
9: Fervolt Elektro. Vaše jistota v elektřině. Rozvaděče, zásuvky, jističe i pojistky, kabel sem a kabel tam. Fervolt pomůže rád i vám. Když se něco pokazí, Fervolt všechno napraví. Od zapojení po revize Fervolt nedopustí žádné krize. Fervolt Elektro. Proud, co drží pohromadě. Fervolt.cz.
10: Natisk 0levně.cz. Máme dopravu zdarma a platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
11: Nečekejte, akce platí pouze tento měsíc.
10: Tak mrkněte na
12: Tisk 0levně.cz.
13: Náplně hned.
14: Hola, hola, Kona volá. Test pro všechny rodiče. Kona je za A. Pytlík na přezůvky. Za B. Nový Hyundai Kona od Lenera.
15: Pořiďte si auto, které bezpečně stříhá zatáčky, spolkne všechny aktovky a přitom vám dopřeje maximální komfort. Konečně auto, od kterého si nechcete dát přestávku. V Lener Motors v Říčanech na vás čeká 100 skladových vozů Hyundai Kona za nejlepší cenu. Vyberte si dnes a zítra odjíždíte. Více na lenermotors.cz.
16: Atención, señoras y señores!
17: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
16: Yes, so.
17: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
16: La Tropical!

0: Knížky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Revoluční matrace z Revoluční. Jsme tu téměř 30 let, profesionální přístup a tisíce spokojených zákazníků. České ortopedické matrace, postele z masivu, odvoz staré, matrace zdarma. Nyní slevy až 35%. Matrace Matex, Revoluční 28, Praha 1, nebo matex.cz.
3: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
4: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej rošt.
3: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
5: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.

než bys okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář. A kam se poděl nejmladší, to už jim nikdo nepoví.

0: na autolouda.cz.
1: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jkplus.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na Securit.cz.
7: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
9: Každý ráno, když si vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
5: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
7: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
9: Já jsem nevinný.
10: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
11: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
12: Bacha, Benka.
11: Z vězeňského prostředí.
13: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more.
11: Oddíl B. Už teď pouze na OnePlay.
14: České písničky, které máte rádi.
15: Český Blaník.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
3: A do barvy.
4: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
3: Mícháme i barevné omítky.
4: Akce platí do konce prosince.
3: Navštivte A do barvy a jste v pohodě.
5: Kdo spoří, má za tři? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
3: Už vás nebaví nekonečné natírání dřevěných teras, fasád a plotů? Barva se loupe, dřevo hnije a vy místo užívání si léta jej trávíte prací? Pak pro vás máme řešení. Revoluční technologii tlakové impregnace dřeva lněným olejem. Norská metoda, která je lety ověřená v drsných severských podmínkách. Impregnace proniká do struktury dřeva a chrání ho tak před hmyzem, hnilobou a UV zářením. A to nejlepší? Žádné natírání. Impregnace Soběslav.cz. Dřevo bez starostí.
4: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
5: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
6: České písničky, které máte rádi.
7: Na rádiu Český Blaník.

0: Ekonomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekonomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Natisknu levně.cz. Máme dopravu zdarma a platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
7: Nečekejte, akce platí pouze tento měsíc.
6: Tak mrkněte na
4: Tisknu levně.cz.
3: Náplně hned.
8: Český blaník.
9: České písničky, které máte rádi.

žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: sama. U sebe rasi to sama. Přeber si to sama.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

0: Sakra!
1: Za tohle lidé dělají za tohle rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
2: Zvuk má jako hrom, Štíleček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky.
3: Lomy Mladovice u Benešova a Štíleček u Sedlčan. Společnosti Bez Benešov vyhlašují do konce roku 2026 akci nadrcené certifikované kamenivo.
4: A právě teď využijte akce na frakce.
3: Na lomech Mladovice a Štíleček nabízíme frakce 4,8 za 475 korun za tunu bez DPH a 0,32 mimo normu za 65 korun za tunu bez DPH. Lomy Štíleček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. Bez BNCZ.

Někdo ráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král, princeznin, bratranec, když vdával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztratí charakter.

Tak proč ty trampoty, příšerné drahoty, přece slyšíš to mé R, které mě pasovalo nad průměr.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.

0: Sound, señoras y señores!
1: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
0: Yes,
1: taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
0: La Tropical!
2: České písničky, které máte rádi.
3: Na českém hladíku.

0: Kdo je tam?
1: Soudní exekutor.
0: Nejsme doma.
1: To máte pravdu, už nejste doma.
2: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
3: Bacha, nabitej podzim u dětka. Spouštíme jednu světovou herní novinku za druhou. Ruleta živě, blackjack živě. Nově také elektronické stírací losy a tím nekončíme. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Jsme Český Blaník.
6: A najdete nás i na síti všech sítí.
5: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
6: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku.
5: Český Blaník.
6: To je Blaníček.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte!
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
4: Audiotéka slaví 15 let a právě dnes má pro vás tisíce audioknih jen za 199 korun. Nezmeškejte audioknižní bestsellery i novinky na Audiotéce za dnešní jedinečnou cenu 199 korun. Vyberte si právě teď na audiotéka.cz.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

že mě pochopíš, že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda. Doufám, že mě pochopíš.

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
0: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
2: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
0: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
3: Radio Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ. A tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.

0: MM Reality. Již 20 let nám svěřujete prodej svých nemovitostí a my jich za tu dobu prodali přes 210 tisíc. Proto jsme nejdůvěryhodnější značkou již 8 let. Proto i vám prodáme bezpečně, rychle a za nejvíc. Přijďte za námi na pobočku v Benešově na Dukelskou. MM Reality. Bezpečně, rychle, za nejvíc.
1: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
2: Písničky, které dobře znáte.
3: I ty, které jste už dlouho neslyšeli, a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
2: Přesně takový je Český Blaník, náš hudební dar.

0: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Rádio Český Blaník.
4: To je i Mark.

0: Rádio Český Blaník.
1: Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku,

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

0: Blaník.
1: Český Blaník.
2: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v kleci. Vím, že čas smutku snad přešel.